0: Tatra. Ričný kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričný kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
2: Hit Radio. Bring the action.

0: Rádio Vysočina.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinu.

co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.

0: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Praha má podle nové analýzy druhé nejméně dostupné bydlení v Evropě. Na pořízení nového bytu o rozloze 70 metrů čtverečních je potřeba téměř 17 průměrných ročních hrubých mezd. Hůře je na tom pouze albánské město Vlora. Mezi desítku nejméně dostupných měst patří také Brno a Ostrava. Podle odborníků je hlavním problémem to, že ceny nemovitostí rostou výrazně rychleji než platy. Víkendové komunální a senátní volby přilákali k televiznímu zpravodajství mimořádně vysoký počet diváků. Zpravodajskou stanici ČT24 sledovalo v sobotu přes 1,9 milionu lidí starších 15 let. Její celodenní podíl na sledovanosti tak dosáhl 11,5%. Vysoký zájem zaznamenala také CNN Prima News. Stovky supermarketů ve Francii zasáhl rozsáhlý kybernetický útok. Hackři vyřadili z provozu chladící a mrazící zařízení, kvůli čemuž se zkazilo velké množství potravin. Obchody tak museli vyhodit část čerstvého i mraženého zboží. Francouzský premiér už nařídil vyšetřování útoku, kterým se zabývá státní agentura pro kybernetickou bezpečnost. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Nemocnice Pelhřimov otevírá dveře porodnice. Den je určený všem, kdo se na příchod miminka teprve připravují. Akce se koná v pondělí 19. října od 13 do 17 hodin v pavilonu péče o rodinu a nabídne jedinečnou příležitost poznat prostředí, ve kterém přicházejí na svět nové životy. Návštěvníci si odnesou důležité informace a mimo jiné prohlédnou také porodní sál, oddělení 6 nedělí i novorozenecké oddělení. Po rozpuštění mlh se na Vysočině můžeme těšit na skoro jasnou oblohu a ranní teploty kolem nuly se vyšplhají až k maximálně 15 stupňům. Zítra ráno pak raději sebou deštníky.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram.
6: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Dobré ránečko.
2: Krásný úterní ráno.
1: Ahoj Davide.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj vám všem, kdo jste si nás zapnul. Startuje snídaně šampionů. Cyril s Tamlinem, tím začínáme a musíme probrat noc, kterou máme za sebou. Strašná věc.
0: Hit Radio Vysočina.

0: pusaje má. A ta pusa je tvá.
1: Mm-hmm, tak jo. My jsme tady hledali dno v pátek. Zjistili jsme, že dno má sklep, Davide, tak jsme rádi, že se přidáváš tady do našeho jakoby
2: klubíku.
1: Posloucháte Hit Radio. 6 hodin, 6 minut.
0: Dobré ráno.
1: Jakou jste měli noc, co?
2: Upřímně?
1: No, tak samozřejmě.
0: Ne, buď neupřímná.
1: Ne, vymysli si to, lži nám.
2: Hele, já jsem
1: tak, zrovna... jak jsi zvyklá normálně.
2: Já jsem říkala, že jsem spala zrovna 7 hodin, což se mi normálně neděje, když vysíláme. Ale probuzení bylo naprosto příšerný.
1: Aha.
2: My ještě netopíme a je v tom bytě strašná zima. Takže nechtěla jsem vstát vůbec, chtěla jsem tam být ještě zachumlaná pod tou peřinou. Abych nerušila mýho přítele, tak po zazvonění budíku jsem se přestěhovala do obýváku a tam jsem se ještě lehla, usínala jsem zase s mobilem v ruce a že když mi zazvoní ten budík, tak abych ho mohla típnout a típla jsem ho ještě 4x a fakt jsem nemohla vstát vůbec. A pořád podle mě nejsem probuzená. Co vy?
0: Co navíc? My doma normálně topíme.
1: Jasně.
0: A vyspal jsem se úplně normálně.
1: Já bych se taky vyspal úplně normálně. Nechci říct nebýt mé přítelkyně, ale ona mě 3x zbudila, čověče, jo.
2: No.
1: A ona úplně nešťastná, já říkám, tyho, co tady pořád běháte, protože mě přišlo, že tam furt někdo jako někam chodí, ne? A ona úplně hotová říká, tak musela jsem jít 2x se psem po schodech, protože nefunguje ten vejtah. A pak přišla dcerka. A že je náměsíčná, takže ji otočila zpátky a říká, a pořád mi v hlavě hraje Krndlová, tyho. A počkej, ona to řekla. A já si říkám, tak teďka jsem byl takový hotový z toho, že teda náměsíčná, je to nepříjemný, no. Přece jenom v noci bylo fakt, já nevím, 2:30 ráno, jo. A já v hlavě, a taky 20 minut, ne? A říkám jí, to je tak dík, už je ta Krdlová hraje v hlavě taky.
0: Co z toho je horší, jestli musela pořád chodit se psem, anebo jestli jí hrála tahle písnička v hlavě?
1: Mě to hraje prostě jako celý ráno, no, tohle.
0: Takže...
2: Tak děkujem, teďka tomu nebude jinak ani u nás.
1: Takže jako, nějak jsem stál, ale furt mě něco vyrušovalo, no. Tak jak to máte vy?
2: Čeká nás minuta šampionů, budeme mít 60 sekund na všechny vaše zprávy, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jak jste to dneska měli vy, jestli jste v pohodě vstali, nebo to bylo náročný.
1: 777 937 777, to je číslo k nám, teď hity Tom Grennan na Hit Radio, hezký ránko.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu. Tom Grennan. 6 hodin, 11 minut, dobré ránko. Začíná minuta šampionu. My jsme se vás tentokrát ptali, samozřejmě, jak se máte, odkud jste, ale jestli vám šlo dneska v pohodě vstát, protože kromě Davida, samozřejmě, my dva jsme měli tu noc a ráno takové náročnější, dalo by se říct. Tak jak to vypadá u vás?
1: Evče a Frýdek Místek, noc plná hluku ze sousedství.
0: Lenka Rýmařov má ponoční a už chce domů.
1: Pavel Ostrava vstával ve 3 úplně v pohodě.
0: Libor Trhové Sviny, 150% ve formě jako nikdy předtím.
1: Kubík Hořice pod Krkonoší vstal v 1.45 na pohodu.
0: Martina z Prahy, spala jsem jako mrtvá, ale ráno vstát bylo děsný, bolí mě hlava už od rána.
1: Simča Ostrava dneska jako každý den na 5. budík a pak to šlo sama, samo.
0: Renča z Kalice, jako přejetá kombajnem, ale má svátek, tak se nakopne.
1: Všechno nejlepší. Ivča Šluknov dneska vstala na první dobrou, ale jinak pošoupává budík co 10 minut asi tak 5krát.
0: Romana Bolka, 4krát návrat pro zapomenuté věci do práce, klíčem byl svačen na opravené testy. Z psychologie snad to dnes dám.
1: Iveta Havířov ráno šílené, vzbudila se ve 4, pak ještě usnula a když zvonil budík, nevěděla, která by je.
0: Takže to ráno vypadá dost podobně i u vás, no, chápeme.
1: Zas na druhou stranu někdo tady má noc jako nikdy předtím, takže...
0: Tak pojďme se hned teď probrat s Krištofem. 6 hodin, 13 minut a my vám všem přejeme krásné úterní ráno, šampioni.

0: posloucháte Hit Radio.
1: Jestli ještě pořád doufáte, že letos vytáhnete kraťasy a dáte si kafíčko někde na zahrádce, tak mám pro vás poměrně špatnou zprávu, protože třeba na Sněžce už napad první sníh, dokonce se má o víkendu přidat další sněžení na dalších českých horách, tudíž kdo jste měl třeba o víkendu plány na nějakou podzimní procházku, túru, tak možná už přibalte termoprádlo.
2: Brr. Nebude tak úplně zle, ale protože ve čtvrtek a v pátek má být až 18, takže aby jsme jenom neplašili, tak ještě nějaký oteplení bude.
0: A tak ono jasný, že sněžilo na Sněžce, ono to mám názvu, že jo, Sněžka, sněžit. Já jsem tady našel, jaká je etymologie názvu ostatních českých hor, tak je tady třeba praděd, protože když se tam vyšel jeden děda na výlet a už se nevrátil. Jo, jsou to samozřejmě ověřený názvy všechno. Lysá hora, jo, první turista, jistý pan Josef Novák, si sem dal čepici a všichni pochopili. Pak je Černá hora taky samozřejmě, protože tam nikdy nikdo nezavedl proud. A Velký Javor, hele, to je super, Velký Javor a Smrk, protože tam roste Velký Javor anebo Smrk. To je kreativita jak při vymýšlení hesel, jo. A co třeba takovej Klínovec? Napadá vás Klínovec?
2: Nechám se podat.
0: Já taky ne. To jsem nenašel. Samozřejmě to jsou všechno, jak říkám, ověřené historické, jo, etymologické názvy.
1: No bodejť.
0: No bodejť, jo, my bychom vám nekecali. September Cry for You, za malou chvíli taky Katy Perry a přidáme i dopravu. Hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Havlíčkobrodskou, Poříčí ve směru na Olešenky, dejte pozor na koně na silnici. No a na trase ze Žďáru nad Sázavou na Boskovice za Divišovem na železničním přejezdu. Je silnice uzavřená, rozhodně jeďte i nudy.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.

0: 7. posloucháte úterní Hit Radio. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy, který se udržel na zemi. Slabá sněhová vrstva se objevila včera ráno a podle meteorologů jde o první souvislou sněhovou pokrývku letošní sezóny. Sněžilo také v Jizerských horách a na Šumavě. Celosvětové dodávky chytrých telefonů se propadly na nejnižší úroveň za posledních 14 let. Ve třetím čtvrtletí meziročně klesly o 20%. Důvodem jsou hlavně dražší paměťové čipy a nedostatek součástek. Největším výrobcem zůstává Samsung, těsně následovaný Applem. Na letišti v Miami zadrželi muže, který pašoval 10 živých ptáků ve spodním prádle. Ptáky ukryl do plastových tubusů všitých do trenýrek. Celníky ale upozornila jeho nervozita a podezřelá boule v rozkroku. Muž se dostal na svobodu po zaplacení kauce přes 500 000 korun a ještě ho čeká soud.
0: Takže Dalibora Jandu skenujou před každým letem, jo? Teda důkladně. A kolik jich tam měl?
2: 10.
0: 10. Takže muchy jich 9 zabavili. Goo Goo Dolls, Give a Little Bit, tohle je srdcovka, to si užijte, 6 hodin, 30 minut, Hit Radio.

0: Hit Radio, Shakira. Zoo 637. Dobré ráno. Kamarádi, já včera objevil svou superschopnost. Antisuperschopnost. Já jsem zjistil, já to teda tak trochu věděl, ale včera se mi to potvrdilo, já nezvládám krizové situace.
1: To je tvoje taková super neschopnost.
0: To je spíš ano. Vlastnost. To je prostě vlastnost. To je jako vada materiálu, dalo by se říct.
2: Jaká jo. Krizová situace nastala?
0: Já měl včera hrozný nervy. My jsme se asi v jednu odpoledne vraceli s mojí domů. Otevírám vchodový dveře k nám do bytu a půlka klíče zůstala vevnitř. Jo.
1: Ajajaj.
0: Zlomil se. A já jsem ho ani neotočil, já jsem ho tam jenom zastrčil a on se prostě zlomil. Takže už byly nějaký načaty, jo. Já jsem tam teda nakonec nějak strčil zbytek toho klíče a dostali jsme se nějak dovnitř a teďka to začalo, jo. Vyndat vložku z bezpečnostních dveří. Ale hrozný peklo. Pak jsem musel odjet pryč, protože jsem něco měl, tak jsem tam nechal holky doma bez kliky a bez zámku. A vložku jsem si vzal teda sebou, že zkusím se někde zastavit v nějakém obchodě, jo, jestli mi to nikdo nevyndá. A až v 7 večer mi pomohl borec v jednom nákupáku tady na okraji Prahy. Říkám, prosím vás, neumíte kouzlit? A on, co potřebujete? Tak jsem mu to ukázal on, tak mi to tady nechte do zítra. Říkám, no to já potřebuju do dveří, jako já tam nemůžu nechat otevřený, jo. A on, no tak ukažte. Tak to vzal, udělal. A bylo to venku. On to nějak vyklep, jo, a on říká. Jo, já mu říkám, co za to chcete? A on, co mi dáte? Říkám, nevím, tady máte litr. A on, to si nemůžu vzít, to hodně. Říkám, díky, naschle. Pak jsem přijel domů a tu vložku jsme tam začali, dal jsem ji tam teda zpátky, no a já jsem si ty dveře nějak zavřel a oni jak jsou bezpečnostní, čověče.
2: No.
0: Tak oni se zasekli a nešli odevřít, jo. A teďka jsme měli objednané jídlo. No a říkám, takže prostě nedostaneme se pro jídlo, nedostaneš se ráno s malou do školy, nedostanu se do rádia, takže co budem dělat? Hele, já normálně ty dveře, já chtěl bych vyrazit. Já už měl fakt jako dost.
2: Já tě úplně vidím, ale ty jo, říkám si, co si komu udělal, jak se to jako nasčítává, už nám tady včera říkali, jo, že od víkendu to máme málem sražení Jelena na dálnici, ano, pak ano. Si spadnul s výtahem a teďka ano. Si zlomil klíč.
0: Ano.
2: To je karma jako blázen.
0: Je to hat-trick, no, já teda doufám, že se mi to už vyhnulo a moje mi včera říká, tak aspoň si za chvilku rozkoušel můj život. Tak to je, jo, protože ona má štěstí právě na takovýhle věci, jo. Takže taky jste takový smolaři za poslední dobu, no snad v tom nejsem sám.

0: začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, v Jihlavě v ulici Romana Havelky probíhá údržba mostu, počítejte s omezením. No a v Níškově v části obce Buková na Žďársku je silnice uzavřena, opravuje se povrch vozovky, bude nutné to obět.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio. Súbeme na radio.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaně šampionů. Michal, Jasmina, David s vámi, hezký ráno.
1: Pamatujete si na tu dobu, kdy jsme si mysleli, že platit svým mobilním telefonem je úplný sci-fi? Tak za chviličku nám možná nebude stačit ani ten telefon. My jsme vlastně začínali, že hotovostí, potom přišly karty, nějaký telefony, chytrý hodinky, prstýnky a podobně. A teďka budeme moct platit vlastním nechtem, jo? Na Slovensku existuje banka, která testuje platební čip, který se schová pod manikuru. No, půjdete prostě na nechty a pod ten nehet si dáte platební čip. A přijde mi to dobrý z toho důvodu, že vlastně cokoliv, jakoukoliv technologii můžeš zapomenout, ale prsty, ty máš sebou vždycky.
0: Se líbí, jak všichni říkají, že se bojíme, že nás jako očipujou vlády a tak dále, a pak si když nechat dobrovolně dát čip doma do nechtu. Já bych si to dal na prostředníček. Dobrý den, jak budete platit? Jak Mr. Bean. Ale dovedu si představit ten ceník, jo? Hele, gelové nechty 800, francouzská manikura 950, Visa Gold 1200. Šli byste do toho, mi to přijde docela dobrý.
1: A je to vtipný.
0: To vtipný, s tím prostředníčkem tam bych si to dal. Co ty, Dave?
2: Asi taky ten prostředníček.
0: Eva Farna, neříkej, co má se stát. 6.52 tohle Hit Radio, hezký ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Dobré zprávy z Jihlavy.
2: Adoptujte

0: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Maximální povolené ceny pohonných hmot v Česku ode dneška znovu rostou. Litr nafty může stát nejvýše 48 korun a 36 haléřů, což je o 69 haléřů více než v pondělí. U benzínu se cenový strop zvyšuje o 37 haléřů na 46 korun a 85 haléřů. Vláda ceny reguluje kvůli prudkému zdražování paliv a opatření má platit do konce října. Vědci varují, že tání trvale zmrzlé půdy na Sibiři může uvolnit nebezpečné viry a bakterie. Některé mikroorganismy totiž dokážou v ledu přežívat desítky tisíc let. Vědcům se už podařilo oživit téměř 50 tisíc let staré viry, které byly stále schopné napadat živé buňky. Odborníci nevylučují, že by mohly ohrozit i člověka. Evropská unie se s Čínou dohodla na omezení dovozu hybridních automobilů. Ročně se jich nově bude smět do Evropy dovést maximálně 350 000, tedy méně než polovina současného množství. Čtyřletá dohoda má chránit evropské automobilky před levnější čínskou konkurencí. První omezení by měla začít platit už začátkem prosince. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Už tento měsíc se do Jihlavy vrátí filmaři, tvůrci a fanoušci dokumentárních filmů. Mezinárodní festival Jihlava vypukne 23. října a potrvá 10 dnů. A letos to bude ještě slavnostnější, protože akce slaví už 30 let. Toto výročí připomene i premiéra střihové filmové eseje s pracovním názvem Jihlava 30, myslet filmem. Doprovodný program pak nabídne divadlo, hudbu, mluvené slovo i podcasty. Jdeme na počasí. Po ránu počítejte na Vysočině s mlhami a možnými mrazíky. Odpoledne se pak teplota může dostat až k 15 stupňům. Jinak bude skoro jasno, mraky se začnou objevovat až večer.

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: A taky s Davidem.
2: Ahoj.
1: Dobré ráno. Snídaní šampionů. Startuje druhá třetina úterní snídaně, my jsme rádi, že jste u toho s námi. Co se stalo?
2: Ne, tak je tady dobrá atmoška, dejme taky pozdrav, ne, ty jsi tady po měsíci jako...
3: No dobré ráno.
1: No, no moc toho jste řekl včerejší, hele, za ty praky. Maroon 5, Cardi B, Girls Like You, tím startuje další hodina, hezké ráno. Hit Radio Vysočina.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu Maroon 5, Cardi B, 6 minut po 7. Dobré ráno, šampioni. Jaká byla ta největší hloupost, která vás napadla? Nápad, který nejdřív vypadal jako fajn nápad, ale nedopadlo to úplně dobře. Proč se na to ptám? Máme tady borce z Ameriky. Toho vykázali z fotbalového stadionu, protože měl kočárek pro dvojčata.
1: A co je na tom?
0: To je v pohodě. Ale pak v té informaci ještě chybí to, že v něm neměl dvojčata, ale 18 piv. Jo? Což vlastně jako je super nápad, ale nechal se chytit. Jo. Takže děti, vychlazený 18 miminek tady máme. A já si vlastně myslím, že to byla taková příprava na otcovství, jo? Protože umět dát dítě správně do kočárku, dokud to jako neřešíš, tak je to alchymie, musím říct teda. Vy máte nějaký takovýhle hloupý nápady, něco stalo se vám?
2: Tak já od té doby, co jsem začal vysílat tady takhle ráno a vstávat v 5, tak jsem v hospodě nebyl, takže já už dlouho žádný takhle blbý nápady neměl.
1: No, že se jako sejdeš s kámošima, vymyslíš nějakou úplnou kravinu a pak se ji snažíš províst. Přemýšlím, no, jako zapřemýšlím ještě do příštího vstupu, určitě mě něco napadne.
0: Ono, ale jako asi úplně nemusí být člověk opilej, jo, protože já jsem si vzpomněl, my jsme takhle s kamarádem, a to už je historie, a sundávali přední tlumiče na autě. Návody na YouTube ještě nebyly, jo, tak to prostě zvedneme a odšroubujeme to, co se může stát. No jenomže ty, jak to šroubuješ nahoře ten tlumič takhle, no tak samozřejmě tam je to péro, že jo, teďka to tak jako, tam jsou nějaký jako tlaky a tak dále, a teďka, když se došroubovala ta matka, tak to udělala. A já říkám, to tak to nás asi mohlo zabít. No a mohlo, že jo, protože jako je na to nějaký postup, jo. Takže to byl super nápad fakt, takže od té doby už ne, tohle ne.
1: Tak máte vy něco takového? Číslo k nám 777-937-777. Nějaká blbost, kterou jste chtěli, ale uskutečnit.
0: Budeme rádi i za hlasovky. A myslíme si, že vás taky pobaví tenhle song. Tohle, já jsem strašně rád, že se to vrátilo zpátky do rádií, absolutní reinkarnace. Kato a John, Turn the Lights Off, 7 hodin, 8 minut. No a číslo připomeneme ještě jednou, 777-937-777. Tak hezké ráno.

0: Blow Me One Last Kiss, tohle je Pink Hit Radio, přesně 7:45, dobré ráno. Nejblbější nápady, které dopadly přesně tak, jak museli. My jsme tady měli nějaké své, ale nechali jsme to na vás, abyste se nám přiznali, co vás kdy napadlo a nedopadlo to úplně dobře. Tak pojďme třeba na hlasovku od Adama.
1: Zdravím, Hit Radio. Mezi blbejma nápadama nejvíc asi vynikal ten, kdy jsem se nechal na kapotě auta podvorku u naší zkušebny od našeho kytaristy odvíst k bráně, kterou jsem měl otevřít. Basák mu v autě říkal, doufám, že to oroštuješ. Oroštoval, pak zabrzdil na místě. Zlomená ruka, zlomená noha a sanitou do špitálu. Takže tak. Tady Kanárci, Adam, čau.
0: To je dobrý nápad, že jsi chceš takhle jako dobrovolně pořbít člena kapely, co? Ještě doví, jestli třeba náhodou zrovna někam nejeli. Pak máme tady hlasovku taky třeba od Stanleyho.
2: Zdravím, zdravím, dobré ranko. No my jsme měli asi před 20 lety s kámošem takovej super nápad, že jsme hodili petardy zapálený do záchodu, kámoš si na to ještě sedl, no a najednou rána, že jsme vytopili 3 byty, takže super, když jsme potom, nebo my ne, naši rodiči to potom platili.
0: Zvyknul sis, že když něco posperuješ, tak to táta zaplatí, jo?
3: A mně se líbí, že už takhle je to blbej nápad, ale ještě, že si na to sednou, co to je?
0: Jako, no blbej, jako v tu chvíli já si to dovedu představit, jak to vzniklo, jo? Jako, dovedu se představit, že bych to udělal i já, teda popravdě. A možná i teďka skoro ve 40. No to je jedno. Pojďme na hlasovku od Vaška.
4: Ahoj rádio a kamarádi z rádia. Když si před lety jsme na čundru ukradli někde na hřbitově konev a přišli jsme s tím do hospody, aby nám do toho natočil 20 piv. No, povedlo se, ale mělo to divnou chuť. Ahoj vaše.
3: Nějaká random konev z ulice.
0: Tak máme tady hlasovku i od Tomáše.
5: Mě zajímalo, jestli to pili i s tím kropítkem, víš, nebo jestli si tu, nedávali nás to, takovou tu násadu na tu konev.
0: To spíš ta celá akce bylo kropítka. Tak pojďme taky na hlasovku od Tomáše.
6: To jsme takhle seděli jednou dva elektrikáři v hospodě, no a co nás nenapadlo? Budeme zkusit zhasnout osvětlení ve městě. No tak jsme šli, no a vzali jsme u sloupu takovej senzor, který ovládá osvětlení v celém městě. No a já jsem ho utrhl a najednou tma. A po pár dnech v novinách města bylo napsáno. V noci z 23. na 24. neznámý vandal zničil čidlo veřejného osvětlení, čímž způsobil to, že se část města ponořila do tmy. Škoda byla vyčíslena na 10 000 korun. No a co člověk nechtěl, po pár dnech zase v hospodě, tak jsme se tam o tom bavili, no a vedle u stolu seděl někdo z vedení města a po pár dnech mi přišlo předvolání osvětlení.
0: Geniální.
3: Pečka geniální. Elektrikář, musím říct.
0: Děkujeme za všechny vaše zprávy a hlasovky a co dělat v úterý, tak pár tipů jste dostali. Pojďme na hity. Michal Šulte a Rehab. Tohle je Hit Radio, 3 minuty po 7:45. Hezké ráno.

0: Chemical Show, tady Heb, 7 hodin 20 minut. Dobré ráno z Hitrádia. Už v téhle hodině budete moct vyhrát voucher na 5000 korun do čokoládovny Janek. O tom bude rychlá pitka, tak nechoďte daleko od rádia. No a na co se těšit z muziky? Divoký kočky, Lynn Rimes, Can't Fight the Moonlight, taky aktuální doprava. Hezký ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Hit Radio.

0: dvě minuty po půl osmé. Je tady David a má pro vás ranní update.
1: Ranní update.
2: V americké Nebrasce už téměř 40 let prodává české speciality potomek našich emigrantů. Ve svém rodinném uzenářství nabízí jitrnice, jelita, buřty nebo bramborové knedlíky, kterým s nadsázkou říká žaludeční bomby. S příchodem podzimu výrazně přibývá nehod se zvěří. Jen na jižní Moravě jich policisté letos evidují přes 3,5 tisíce. Řidičům radí při spatření srny zpomalit a stlumit dálková světla, která mohou zvíře oslnit. Pokud už je srážka nevyhnutelná, je bezpečnější prudce brzdit, než strhávat volant.
0: A zavřít oči.
2: Dánští učitelé by nově mohli používat fyzickou sílu proti neukázněným žákům. Pokud dítě opakovaně narušuje výuku, mohli by ho například zadržet nebo odnést do jiné místnosti. Facky a další tělesné tresty ale zůstanou zakázané.
0: Tak jako to přijde, že jsme si vyzkoušeli ten liberární přístup. Teďka se vracíme zpátky ke kořenům. Hele, já bych se toho nebál. Igor Hnízdo měl...

0: čokošku, halloweenský dobroty, ale taky třeba uši čokoládový Mikuláše nebo čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou.
1: Pokud máte zájem, tak pište chci soutěžit na 777 937 777 a my jedno z vás vybereme, tak tvoj.
0: Dáme čokošku.

0: Hit Radio v 7.36. Rychlá pětka. A tohle je soutěž. Celý tento týden máte možnost vyhrát poukaz na 5000 korun do čokoládovny Janek.
1: Tam najdete poctivou českou čokošku a tím, že se na konci měsíce blíží už Halloween, tak tam najdete i halloweenský dobroty, už i čokoládový Mikuláše nebo čertovský adventní kalendář, který vznikl ve spolupráci s Lucí Výbornou.
0: A kdo si o tuhle parádu dnes zasoutěží, je Josef z Litvínova. Pepo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, zdravím, dobrý ráno. Den.
0: Dobrý den, dobré ráno. Co ty a čokoláda? Milovník čokolády, jakou máš nejradši?
2: Já mám nejradši Milku, ale spíš milovník je můj syn, 9letý.
0: Takže soutěžíš pro syna?
2: No, spíš pro syna.
0: A máš ho tam sebou, nebo to bude solo jízda?
2: Jo, sedí za mnou, já jsem teď musel zastavit v autě, protože jdeme do školy.
0: Mm-hmm. A jak se jmenuje synek?
2: Synek je Richard.
1: Ahoj, Ríšo.
0: Ahoj, Ríšo, dobré ráno.
2: Dobře.
0: Ahoj. No tak jo, tak chlapi, jdeme na to.
3: Dobře. Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenujte 3 druhy nebo příchutě čokolády.
2: Hořká, pomerančová, mléčná.
0: Mm-hmm. Třeba.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Chlapi, budete vědět, jak se jmenuje hlavní město Francie?
2: Paříž.
0: Je to tak.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaká postava chodí s čerty a anděli 5. prosince?
2: Mikuláš.
0: Mm-hmm.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké zvíře je symbolem moudrosti a houka?
2: Sova.
1: Ano. A poslední 5. otázka. Jaká česká čokoládovna věnuje poukaz do téhle soutěže?
2: No, to jsem zapomněl. Janek.
1: Ty jsi Janek.
0: Jsi Janek. Pepo, ty jsi výborný.
1: Ale dobrý, máme to.
0: Máte to. A Ríšo, vy jste to s taťkou vyhráli, máš radost?
4: Jo.
0: No, tak to máme radost. Chlapi, voucher 5000 korun do čokoládovny Janek, je to vaše. Moc si to užijte, pěkně si pomlsejte. Mějte se hezky, ahoj.
2: Děkujeme moc krát, děkujeme. Ahoj.
0: Další voucher opět zítra okolo 7:30 tady na Hit Rádiu.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
3: Hit Radio Vysočina. We will

0: a tedy svým Stones and I, Gone Gone Gone, tohle je Hit Radio 7.42. Já když se vrátím ještě k rannímu updateu, ty jsi říkal, že na Jižní Moravě, nebo kde to bylo?
1: 3,5 tisíce případů nehod se zvěří.
0: Ty bláho, no tak je říjen, že jo, tak jeleni jsou teďka docela prdlí. A tak když to vynásobíme 14 kraji, tak kolik tak to je?
1: V Praze asi nebude tolik nehod.
0: Se zvěří. Tady není tolik zvěří, jo?
2: To nevím.
0: Nicméně na silnicích opatrně, já si myslím, že i takhle po ránu je dost možný, že by vám mohlo nějaký zvířátko skočit před čumák, tak ať v klidu dojedete. No a kde to stojí, kde se co děje, tak to řekne David Račák, bude aktuální doprava za malou chvíli. Hezké ráno, taky One Republic.
3: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní v Humpolci ve Dvorské ulici u křižovatky s ulicí Jana Zábrany, počítejte s omezením kvůli stavebním pracím. No a na trase ze Žďáru nad Sázavou na Boskovice na výjezdu z Nového Města na Moravě je silnice uzavřena.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.53. Tohle je Huntrix Golden na Hitrádiu, krásné ráno, šampioni. Máme tady speciální případ, kdy se zloděj pasoval do role zachránce psa, který ale zachránit vůbec nepotřeboval. To je příběh z Ostravy. Německého ovčáka si tady v jedné ze zahrad vyhlédl 18-letý mladík, ukradl ho a vydal se s ním na cestu, a když ho zastavili strážníci a ptali se ho teda, kde toho psa vzal, protože asi to vypadalo celý nějak jako zvláštně, tak jim řekl, že mu přišlo, že se tam ten pes cítí sám, takže ho zachránil. Je to vlastně takovej Robin Hood z Ostravy. Akorát místo bohatým bere peníze, tak bere lidem psy.
1: A to mi přijde ale jako dobrá věc, já bych to klidně dělala taky. Já miluju psy, taky bych si ho takhle jako půjčila, šla s ním na procházku, takže můžeš říct, že vypadal smutně a půjčit si ho.
0: Já jsem si říkal, že to bude téma pro tebe, že ty by ses jako k němu přidala, že bys tam s ním taky chodila po těch Vítkovicích, jo. Já si říkám, jestli se spíš teda necítil sám ten zloděj. Jo, a já si jako takhle, já si ani nechci vlastně domyslet. Jak by ten chudák pes dopadnul nebýt všímavých lidí? Lilywood, The Prick, Prayer in Sea, tohle je Hit Radio v 7.55.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovní rozpočtový výbor doporučil schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Vláda počítá se schodkem 386 miliard korun, což je o 76 miliard více než letos. Státní výdaje mají dosáhnout téměř 2,6 bilionu korun a deficit se pokryje hlavně dalším zadlužováním. Opozice vysoký schodek kritizuje a požaduje vrácení rozpočtu vládě k přepracování. Pokroky umělé inteligence vyvolávají mezi světovými matematiky obavy o budoucnost jejich profese. Společnost OpenAI tvrdí, že její nový model vyřešil přes 300 matematických problémů, se kterými si lidé dosud nevěděli rady. Některým z těchto úloh se přitom vědci věnovali desítky let. Výsledky ale musí odborníci ještě ověřit, protože část zveřejněných řešení už obsahovala chyby. Česko nedostalo pozvánku na jednání o budoucnosti NATO, které Spojené státy pořádají v Polsku. Američané přizvali pouze 6 evropských zemí, mezi pozvanými chybí také Británie nebo Francie. Český ministr obrany Jaromír Zuna ale tento týden zamíří na pracovní návštěvu USA. Ve Washingtonu bude jednat o budoucnosti aliance, obranných výdajích a spolupráci obou zemí. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Nemocnice Pelhřimov otevírá dveře porodnice. Den je určený všem, kdo se na příchod miminka teprve připravují. Akce se koná v pondělí 19. října od 13 do 17 hodin v Pavilonu péče o rodinu a nabídne jedinečnou příležitost poznat prostředí, ve kterém přicházejí na svět nové životy. Návštěvníci si odnesou důležité informace a mimo jiné prohlédnou také porodní sál, oddělení šestinedělí i novorozenecké oddělení. Po rozpuštění mlh se na Vysočině můžeme těšit na skoro jasnou oblohu a ranní teploty kolem nuly se vyšplhají až k maximálně 15 stupňům. Zítra ráno pak raději sebou deštníky.
6: Akce týdne po Vošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované

0: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Dobré ránečko.
3: Krásný úterní ráno.
1: Snídaně šampionů.
2: Jasmin, ty se směješ.
3: A co bych se nesmál?
2: No velká změna, tebe bolela hlava.
3: No to mě bolí furt.
2: Fakt? Ale směješ se.
3: No jasně.
2: Takže dobrý, takže všechno dobrý. David se směje, doufám, že i vy máte fajn náladu takhle po ránu. 8 hodin, 2 minuty, Hit Radio s vámi a taky další muzika. Činasky.
1: Hit Radio Vysočina.
4: Zase

0: Činasky, víno, 8 hodin 5 minut, Hit Radio, dobré ráno.
1: Když řeknu jméno Tobey Maguire, tak kdo se vám vybaví?
2: Mě nikdo, já ho neznám.
1: Tak určitě ho znáš, i vy, kdo tvrdíte, že ho neznáte, tak je to Spider-Man, který byl ještě před Tomem Hollandem, takový ten, který ho známe všichni nejvíc.
0: Je to ten, jak tam proběhla ta líbačka vzoru nohama?
1: No to v každém Spider-Manovi, ale ano, takže ale je specialista na Spideyho. Nicméně právě tenhle ten Tobey, tak ten teďka oddal svoji minulou manželku, se kterou má dvě děti, mají spolu krásný vztah a ona si teďka brala novýho muže a on jí normálně oddal. A mně to přijde tak hezký.
2: To je hezký gesto.
0: Je to pěkný. Vlastně tak jako, hele, co bylo, bylo, tak už to je to minulost, tak proč by to neudělal?
1: No, tak normálně lidi mažou, nevím, fotky z Instagramu, veškerou komunikaci společnou.
3: Mažu tě bejku.
1: No.
2: Hadej se o děti.
1: Přesně, a tenhle jí odda. Tak by mě zajímalo, jestli tady mezi váma, našima posluchačema a podobně, existuje někdo, kdo má taky takhle krásný vztah se svýma ex?
0: No tak nám dejte vědět, no my to tady asi nevyřešíme, ale čekáme na vaše zprávy. Hlasovky ideálně přes WhatsApp na 777 937 777.
1: Koho máte prostě tak rádi z těch svých ex, že byste mu klidně šli i na tu svatbu?
0: Tak se těšíme, jsme zvědaví na vaše zprávy. Nia, Samsei, 8 hodin, 7 minut, dobré ráno.

0: Tohle je Hit Radio, John Newman, 2 minuty před 8:45.
1: Bavili jsme se tady společně o tom, že to by Maguire, Spider-Man z doby před Tomem Hollandem, takový ten úplně první, oddal svoji ex-manželku, se kterou dlouho žil, fakt jako věky, mají spolu 2 děti a jsou doteďka nejlepší přátelé. A my jsme se vás ptali, jestli byste šli nějakýmu svýmu ex na svatbu, jestli máte dobrý vztahy.
0: No těch zpráv a hlasovek od vás přišlo spousta, napsal třeba Kamil, tak bývalku bych oddal klidně, když by mi pak bylo líto toho ženicha. Přeju hezký den. Pojďme na ty milé hlasovky, tak tu poslala třeba Jarka.
2: Ahojky, tady Jarka, vaše posluchačka věrná. Tak já se svým rozvedeným manželem mám tak skvělé vztahy, že spolu i nadále žijeme.
0: Jsem si, že spolu i nadále spíme.
3: Já taky.
0: Pojďme taky na hlasovku od Simči.
4: Ahoj, já jsem přesně ten typ, že palím mosty, ale mám kamarádku, která odsvědčila svatbu svému ex-manželi, hlídá mu dítě, vypomáhá mu v práci a mají spolu moc hezký vztah, takže vlastně až je to takový jako nepochopitelný, ale prostě i tací existujou.
3: Wow.
0: Zajímavý příběh, máme tady taky takovou slušnou svatební zápletku od Petra.
5: Když se bavíte o těch bývalkách, já jako svatební DJ před x lety hrál jednomu páru svatbu a o 2 roky později se mi ozval ženich z tyhle svatby a říká, hele, ty jsi nám před 2 lety hrál svatbu, nechtěl bys mi zahrát ještě jednu? No a já myslel původně, že to je jako obnovení manželského slibu, jenomže ne, on si nakonec bral ještě jinou, s tou původní se rozved, ale co je na tom nejlepší, tak ta původní byla na té jeho druhé svatbě a bylo to naprosto skvělý, dělali jsme si tam z toho srandu, ona s tím byla naprosto v pohodě, ale tohle jsem nikdy nezažil ještě.
0: Petře, všechno je jednou poprvé. Máme tady taky další názor od Tomáše, našeho Tomáše. Ahoj, tady Tomáš.
6: Ahoj, tady Tomáš. To já bych nešel žádný z bejvalek na svatbu je oddat. To teda v žádným případě. S každou, co jsme se rozešli nebo rozvedli, tak to byla vždycky Itálie, peklo, nádobí lítalo, všechno možný, jako věci z okna, no prostě masakr. Takže já jsem nikdy neměl, když to tak řeknu, normální partnerky a normální rozchod. Tak zatím, čau.
1: Hele Tome, když se ta historie takhle opakuje, není ten problém možná někde jinde? Přesně,
0: jestli není problém na druhé straně přijímače. Tome, ne, že na nás teďka zanevřeš, za to, že jsme si s tebe udělali srandu, i když to možná nebyla, nevím, no. Díky za vaše zprávy a hlasovky, každý to má různě. Mějte to tak, jak vám to vyhovuje. Alex Warren, Ordinary, Hit Radio, 8:45.

Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Třebíči, v Palackého ulici, v úseku mezi ulicemi Zahradní a Luční je uzavřena vozovka z důvodu prací na inženýrských sítích. No a v Jihlavě v Gorkého ulici probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné. Projedete tudy zase od pozítří.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Tohle je nejnovější Miley Cyrus a tohle je úterní Hit Radio přesně o 8:30. A to je čas na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: I krásný a fungující vztah může v některých lidech vyvolávat strach a nejistotu. Podle psychoterapeutů zatím mohou stát traumatické zážitky z dětství. Dospělosti se pak projevují žárlivostí, nedůvěrou nebo přehnaným lpěním na partnerovi. Česká televize už nejspíš vybrala nové moderátory Stardance. Marek Eben a Tereza Kostková se po 20 letech s pořadem rozloučí na konci letošní řady. Podle médií by je mohli nahradit Leoš Mareš a herečka Marta Denzingerová. Televize potvrdila, že jednání skončila, konkrétní jména ale zatím tají. Samoobslužné pokladny mění způsob, jakým nás obchody lákají k neplánovaným nákupům. Žvíkačky, čokolády nebo sladké tyčinky už totiž zákazníci tolik nenakupují při čekání ve frontě. Obchodníci proto hledají nová místa, kam drobné pochutiny umístit, aby je lidé nepřehlédli.
0: Tak asi se samoobslužkama má každý z nás zkušenost, asi pamatuju svoji poprvé, když jsem to chtěl zkusit. Obrovský košík, plný jídla, plný nákupu a teďka to musíš naskenovat, dát to tam, to se nevešlo, pak to dá zase zpátky. Já bych šel doma i k té paní, co to tam pípá na té pokladně, jsem venku 16krát rychleji.
2: Hele, moje poslední zkušenost teďka z víkendu, byl jsem v jednom nejmenovaném obchodu a tam už mají teďka nějaký novej AI vyhledávač, že ty vezmeš to ovoce, dáš ho na ten pult a ono ti to samo vybere, co si myslí, že to je, ty to jenom odklikneš. Jedno kliknutí, bomba.
0: No to by to fascinuje, ono to vypadá, že to má jako těm lidem jako pomoc a usnadnit práci, ale spíš to je proti těm, co si prostě tam nabrali ty nejkvalitnější jabka a pak tam naklikali ty nejlevnější, že jo, to je jasný. Nedělal jsem to nikdy teda.

0: 10.08. Holky, dneska má váš hrudník oficiálně volno. Je totiž Mezinárodní den bez podprsenky.
1: Ale...
0: No bra day. A my chlapi se rádi přidáme, protože asi můžu říct, že tenhle svátek vlastně slavíme od narození. Máme s tím nějaké zkušenosti už od té doby, co se narodíme. Ne, teďka vážně, není to jenom o tom, že si holky můžou trochu dopřát trochu pohodlí, ale ten den připomíná prevenci rakoviny prsu, takže ženy, ano, nezapomínejte na pravidelnou kontrolu.
1: Mm-hmm, samovyšetření je důležitý, jinak já musím říct, že tenhle den slavím celkem běžně. A mě to vlastně naučil přítel, jo, protože on vždycky říkal, hele, teď prostě na svět si taky přišla takhle jako bez Jasně. toho. A je to přece pohodlnější. Jako neřeknu, když má někdo třeba prsa Dčka, tak prostě je příjemnější nosit tu podprsenku, jo, a mít nějakou oporu, ale jinak holky, nechte to volný.
0: Nesouhlasím. No. Nemůžu nesouhlasit, jako za nás chlapi, jestli můžu mluvit, ale třeba Jasmin teďka sedí v bundě, no, takže a... jako nevím. Mě by ale zajímalo něco jiného, protože my všichni máme nějaký kus oblečení, který nás celý den štve a tlačí a škrtí. A stejně si ho pořád oblíkáme, tak by mě zajímalo, Jasmin, jestli je to, co se říká, jestli je sundání podprsenky po celém dně opravdu taková úleva, když ji teda máš, jak se říká, nebo jestli je to jenom jako mýtus.
1: Když už ji mám, tak ano, já opravdu přijdu domů a vypouštím, jo, ne, fakt je to strašně nepohodlný, jo, a když už nějakou mám, tak nějakou bez kostic a nějakou nejlíp bezramínkovou, já to nesnáším, jak mě něco na tom těle škrtí, ne.
0: Hele, když tady teďka jsme rozjeli takový trochu bravíčko,
1: no.
0: Jo, tak já mám další otázku, co je větší utrpení, je to nepohodlná podprda, vysoký podpatky anebo úzký džíny, co je takový jako nejméně příjemný?
1: No ta podprda. Nebo podpatky, podprda.
0: A nebo džíny. Díky za nic.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic. Hit Radio.

0: Coldplay. Feels like I'm falling in love. 8:49, dobré ráno, šampioni, ladíte Hit Radio.
1: Představte si situaci, kdy se vám chce na záchod. To už jsme zažili asi všichni. A když se vám chce tak moc, že už neřešíte vůbec nic, ale jakože vůbec, jo? Ani dopravní předpisy, ani parkování a ani výlohu.
0: Nejhorší je, jestli můžu mluvit za nás řidiče, takový ten urgent, kdy opravdu potřebuješ a dostaneš to do té fáze, že pak už normálně fyzicky bolí vystoupit z toho auta, jo? To asi víte, o čem mluvím.
1: No tak jeden chlapík v Texasu takhle potřeboval na to, ale tu tak zoufale moc, že se svým autem projel přímo výlohou večerky, jo? Vyskočil z toho auta, okamžitě sprintoval na záchod a já si říkám, co chudák ta paní, co tam pracovala, jo? Ta prodavačka, prostě najednou ti narazí auto do výlohy, vyskočí s něj týpek a razí si to na záchod.
0: Když musíš, tak musíš. To v tom není v případě prostě čas ptát se, kdo je kdo. Mě by pak zajímalo, jak vypadal ten protokol o nehodě. Jo, co tam napsali? Příčina nehody. Řidič nezvládl močový měchýř. Bylo toho na něj prostě už moč. Ach jo. Marlon Rudet, When the Beat Drops Out, taky ATC Around the World, to jsou dva songy do konce úterní snídaně. Hezké ráno. When the

0: a poslední song té dnešní snídaně. Jdeme se s vámi rozloučit, díky za dnešní ráno a budeme se na vás těšit.
1: Zase zítra v 6 a kdybyste nás dneska nestihli celý a chtěli byste, tak si nás můžete zpětně poslechnout v éteru nebo teda v podcastech Snídaně šampionů.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Zvládněte úterý a zítra v 6 se těšíme, tak hezký den.
1: Ahoj.
0: Čau, čau, čau.
1: Na dálnici D1 na kilometru 87,5 ve směru na Prahu stojí porouchaná dodávka, takže projíždějte kolem opatrně. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
4: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
8: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Ve městech a obcích budou dnes pokračovat povolební vyjednávání. V Praze se vítěz voleb STAN sejde s Prahou Sobě a poté s Piráty. Samostatně se s nimi sejdou i zástupci Spolu. V Ostravě plánuje vítězné hnutí ANO na poledne tiskový briefing. Ke koaličnímu vyjednávání se na tiskové konferenci vyjádří i magistrát Jablonce nad Nisou. Salmonelóza může člověka vyřadit z běžného života na několik dní. Potíže ale můžou odeznít dříve, než bakterie úplně zmizí z těla. Kdy se tedy může jedinec vrátit mezi ostatní a jak se má mezi nimi chovat, vysvětlí mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
9: Při salmonelóze by měl člověk zůstat doma po celou dobu akutních potíží. Bakterie se ale může ve stolici vylučovat ještě několik týdnů po odeznění příznaků. Proto je i po návratu do běžného života důležitá důsledná hygiena rukou.
8: V některých případech o ukončení izolace rozhoduje ošetřující lékař. V Černém moři u bulharského pobřeží zaútočili drony na dvě obchodní lodě. Jedna se potopila, druhá byla poškozena. Útok potvrdil bulharský premiér Rumen Radev. K podobnému incidentu došlo ve stejné oblasti už minulý týden. Kdo za útoky stojí, zatím není jasné. Tomáš Hertl si za Vegas připsal v NHL třetí asistenci v sezóně. Ani ta však hokejistům Golden Knights na body nestačila. S Minnesotou prohráli 2-4. V souboji Jiřího Kulicha, hrajícího za Buffalo, a Radko Gurase z Floridy se radoval prvně jmenovaný. Jeho Sabres zvítězili 5-3.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dneska bude jasno nebo polojasno, odpolední teploty 12 až 15 stupňů.
6: Hit Radio Vysočina.
1: A taky krásný úterní den před námi se spoustou hitů. Tady je třeba slovenská skupina No Name, ne, alebo A.

Krásné úterní dopoledne, je 9 hodin 12 minut. Jak píšou na Jihlavský Drbně, jihlavská radnice testuje v centru města novinku. Řeč je o psích pisoárech, které mají udržet veřejný prostor čistší. Zatím jsou teda jenom na dvou místech, a to v blízkosti parku Gustava Mahlera a u kostela svatého Jakuba, takže určitě vemte vaše pejsky na zkoušku, jestli se jim to bude líbit. Cílem samozřejmě je, aby pejsci nečůrali na fasády domů, sloupy nebo třeba lavičky, aby jsme to tady měli hezčí a čistší, tak jak říkám, jestli se to pejskům bude líbit, kdo ví.

0: Je to a taky Ava Max na Hitrádiu Vysočina a teď informace pro řidiče v Havlíčkově Brodě v Žižkově ulici u křižovatky s Kyjovskou. Tak tady se srazila dvě osobní auta, blokují tam jeden jízdní pruh. Zatím je tady jenom malá kolona, takže jezděte opatrně. Kdyby cokoliv, tak dejte vědět ostatním řidičům. Pošlete klidně hlasovku o dopravě a to na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: něco, co potěší.
1: Já jsem narazila na Facebooku na takový zajímavý příběh nebo takový zamyšlení aktuálně teď z podzimu. Píše se tu, byla jsem zvědavá, jestli zapnu zimní bundu, zapnu, ale nesmím ji mít na sobě. A teďka pod tím ty komentáře třeba, ta šála, co mám už 3 roky, mi naštěstí pořád je a tak dále. Hele, náhodou, podzim a ta zima samozřejmě nám dává možnost oblíknout velký svetry, bundy a co je pod tím, to vlastně vůbec nikdo nepozná. Tak si to užívejte, tohleto období. Tady je Vanessa Amorosi na Hit Radio Vysočina, srdcovka pro vás, ty další i dneska po 12. hodině. Tak naslaďte.

Next to Me a taky Imagine Dragons na Hitrádiu Vysočina. Už příští hodince pro vás budeme mít soutěž o lístky na FMX Gladiator Games, takže zůstávejte s námi a tuhle show plnou lítajících motorek si díky nám užijte zadarmo, jenom připomínám, bude to 12.12. v Horácké aréně tady v Jihlavě.

0: čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, s MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Havlíčkově Brodě v Kijovské ulici borala dvě osobní auta, provoz je tam řízen kyvadlově, počítejte se zdržením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. podlahytylo.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
5: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Sněmovna dnes začne projednávat mimořádnou daň ze zisků rafinérií. Vláda chce zdanit jejich rekordní marže a letos tak získat až 9 miliard korun. Daň by se týkala především rafinérií v Litvínově a Kralupech. Jejich vlastník Orlen Unipetrol ale varuje před ohrožením investic. Opozice navíc upozorňuje na možné zdražení pohonných hmot. Praha přitvrzuje v kontrolách hlučných aut a motorek. Nový mobilní hlukoměr policisté používají od začátku září a první výsledky ukazují, že většina kontrolovaných vozidel překračovala povolené hlukové limity. Podrobnosti přiblíží mluvčí města Vít Hofman.
6: U několika vozidel hlídky identifikovaly nedovolené zásahy do výfukového systému, případně také absenci některých jeho částí. V těchto případech policisté odebrali osvědčení o registraci vozidla, zakázali pro nezpůsobilost další jízdu a vozidlo bylo majiteli následně odtaženo.
5: Od začátku září do začátku října proběhlo celkem 19 kontrol a pouze dvě z nich neodhalily žádné nedostatky. Dánsko chce po téměř 60 letech umožnit učitelům použít fyzickou sílu proti neukázněným žákům. Pokud domluva nepomůže, budou moci agresivní dítě například zadržet nebo odvést ze třídy. Vláda tak reaguje na rostoucí násilí ve školách. Zásah má být ale vždy až krajním řešením. Tenistka Kateřina Siniaková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce po více než dvou hodinách 1-6, 7-5 a 2-6.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska by mělo být jasno nebo polojasno s odpoledními teplotami 12 až 15 stupňů. V noci bude oblačno, potom se bude zatahovat, objeví se slabý občasný déšť, kránu potom srážky četnější, nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně, místy přízemní mrazíky a v průběhu noci se bude oteplovat.
3: Hit Radio Vysočina.
0: No a za chviličku soutěž o lístky na FMX Gladiator Games. Zůstávejte s námi a vyhrávejte.

Alan Walker za námi na Hitrádiu Vysočina, před námi soutěž o lístky na FMX Gladiator Games, uskuteční se 12. prosince v Horácké aréně v Jihlavě. Vy u toho můžete být, vytočte právě teď 725 44 38 37.

0: Tak Linkin Park na Hitrádiu Vysočina nám tu soutěž krásně odstartovali, bylo to akční a stejně tak akční budou motorky v Horácké aréně v Jihlavě 12. prosince, bude to FMX Gladiator Games, bude to show plná obří skoků, salt, triků, ohně a světelné show a u toho možná bude Lucie, která mi zavolala, takže Lucko, zdravím, krásný den přeju.
1: Ahoj, tady Lucka, tak, den.
0: Lucko, prosím tě, já jsem si říkala, že ty lístky hrozně chceš, protože ty jsi volala už úplně od začátku hodiny snad, že jo? Ty jsi to zkoušela pořád.
1: Strašně, ano.
0: Strašně to chceš, a teďka pro koho bys si chtěla ty lístky?
1: Pro syny,
0: jo.
1: Ty budou
0: nadšený. Ty jo. Já musím říct, že já když jsem zjistila, že budu mít tuhle soutěž, tak já jsem si myslela, tyjo, tak mi budou volat sami chlapy a tak. Včera volala ženská, dneska žena. Hele, vy jste nějak všichni akční, vy ženský, vy se o to prostě těm chlapům postaráte, že jo?
1: Přesně tak.
0: No, jsme na ně hodný, teda musím říct.
1: Tak. Oni budou rádi.
0: No to věřím. Maminku vychválí do nebes, já myslím, že budou taky skákat skoky obří a salta, až to uslyší, že mají lístky. Tak jo, dva lupeny pro Luci a pro její syny jsou už rozdané. Já jenom připomínám, že soutěžíme zase zítra, takhle dopoledne, takže máte šanci i vy. A Lucko, gratuluju, ahoj.
1: Moc děkuju, ahoj.
0: Takže šťastná výherkyně Lucie už si to zařídila a vy můžete zase zítra, tak zůstávejte s Hitrádiem Vysočina.

0: co se děje na Vysočině.
1: Ve čtvrtek od 18 hodin vás čeká večerní prohlídka se zoologem Zoe Hlava. K vidění budou hlavně noční zvířata, která přes den nejsou příliš aktivní, třeba poletušky, klokánci, dikobrazy nebo paky, tak můžete vyrazit. Nezisková organizace Střed zve odbornou veřejnost, pracující s dětmi a mládeží na celodenní konferenci Digitální svět dětí a dospívajících, rizika, prevence a intervence. Ta akce se uskuteční až ve čtvrtek 29. října v Třebíči v sále Hájek, ale přihlásit je se možné do tohohle pátku, tedy do 16. října. No a na nedělní odpoledne vás zvu a hlavně všechny děti do kina na dětskou neděli v Senestáru v Jihlavě, kde se bude promítat film Ovečka Sean ve filmu Příšera s Mossy Botten. Začátek programu je ve 14 hodin, proběhnou ovečkový dílničky, hry, tombola i malování na obličej.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na
3: váš názor. Váš názor.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
0: Hit Radio, Hit Radio.

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuj. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuj. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuj. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuj. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuj. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuj. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Aktuální

Posloucháte Hit Radio Vysočina a před námi teď Cranberries a nádherná věc, nádherná písnička Animal Instinct. Zpívá se v ní o proměně, kterou žena projde po narození dítěte. Popisuje takový ten zvířecí instinkt, kdy je matka opravdu připravená chránit svoje potomky za každou cenu. Určitě to znáte, milé maminky, bojovali bychom prostě za ty naše děti jako lvice. Tak je to nádherná písnička, teď si ji dáme na Hit Radio Vysočina a slouží tak jako pozvánka i k dnešnímu poslechu Hit Radio Classic. To bude po 18. hodině v našem vysílání, to nejs 80. 90. milénia. Tak zůstávejte s námi.

máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na pozimní večery. Letní pocit z hit rádiem. Zlepši si náladu.

0: Tohle byly Disturbed na Hit Rádiu Vysočina. Hele, nic nezlepší náladu, jako když má kolega v práci narozeniny a donese chlebíčky. No uznejte sami, že fakt každému se vylepší den, když si dá jeden chlebíček. Takže Pavlovi samozřejmě všechno nejlepší k narozeninám. No a za chviličku všem oslavencům dneška posíláme z Hit Rádia Vysočina hudební dárek, třeba Last Good Night.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Hit Radio.

0: 25 kilo pri Malexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
1: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: mám.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 93,5 ve směru na Prahu jsou na vozovce rozházené kusy pneumatiky z kamionu. Tak si tam dávejte velký pozor. No a v Leči nad Sázavou na Husově náměstí tady se střetla dvě osobní auta, takže počítejte s omezením. A vaše dopravní info posílejte na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
6: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Policistům, hasičům, celníkům a příslušníkům vězeňské služby se od ledna mají zvýšit platové tarify o 2400 korun měsíčně. Dalších 500 korun má pokrýt přes časy a pohotovosti. Na navýšení se vláda dohodla s odbory, které kompromis ocenili. Řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Třetina dospělých podle průzkumu využívá umělou inteligenci ke konzultaci duševního zdraví. Mezi mladými to byla dokonce více než polovina. Na úvod odborné konference k tématu AI a duševního zdraví to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zdravotnictví připraví doporučení pro veřejnost i odborníky. Defibrilátory můžou zachraňovat lidské životy. Ve středních Čechách jich letos díky krajským dotacím přibude 102. Kraj na jejich pořízení přispěl celkem 4 miliony korun. Kde všude se přístroje objeví, říká hejtmanka Petra Pecková.
7: My jsme chtěli pomoci obcím a spolkům, aby mohli automatizované externí defibrilátory umístit tam, kde se pravidelně schází větší množství lidí. Tedy na různá sportoviště, do kulturních areálů, na koupaliště nebo na náměstí a na další frekventovaná místa.
6: Součástí nových defibrilátorů budou také informační tabulky s návodem, jak postupovat při náhlé zástavě srdce. Fotbalisté pražské Slavie dnes nastoupí ke druhému utkání Ligy mistrů. V Azerbajdžánu vyzvou Sabah Baku a pokusí se ukončit sérii 20 zápasů bez vítězství v hlavní fázi soutěže. Pražané jsou favority, soupeř totiž patří k největším outsiderům Ligy mistrů. Zápas začne v 18 hodin 45 minut.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: V Jihlavě nám krásně svítí sluníčko, dneska by mělo být jasno, v průběhu dne potom polojasno, přibývání oblačnosti, teploty 12 až 15 stupňů a v noci oblačno, kolem půlnoci se od západu bude zatahovat, bude se objevovat slabý občasný déšť, k ránu potom srážky četnější, noční teploty 6 až 3 stupně, místy přízemní mrazíky a v průběhu noci se bude oteplovat.
5: Hit Rádio Vysočina.
1: Na Hit Rádio Vysočina je s vámi Markéta Zušťáková, přeju vám krásné úterní, pořád ještě dopoledne a posílám právě teď čer.

Tohle byl Miles Smith na Hitrádiu Vysočina. Na začátku roku se na Vysočině, přesně v Lukách nad Jihlavou na zámku, natáčel film s názvem Něco jako rodina. A pozor, ten film jde právě do kin a pokud byste ho chtěli vidět, tak jako první se bude promítat v Jihlavě v kině Dukla. Je to taková bláznivá komedie s Terezou Ramba, Jakubem Prachařem, Petrem Štěpánkem, Elizavetou Maximovou a dalšími. Ta premiéra je naplánovaná na 26. listopadu. V Jihlavě ale budete moci přijít právě na předpremiéru a to už 2. listopadu od 7 hodin večer. Takže si to určitě zapište do diáře. A teď už Adele na Hitrádiu Vysočina. Hello.

píše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Obuje si mé boty zpíval Marek Ztracený na Hit Radio Vysočina. Hele, ten teďka řešil svoje koncerty na Šumavě, který jsou teda už beznadějně vyprodaný, ale objevili se podvodníci, co lístky třeba za 6000 korun nabízí. Zaplatíte, ale samozřejmě lístky nedostanete, že jo? Takže pozor na to, Marek o tom mluví na svém Instagramu a taky varuje před takovými podvodníky. No jo, ty podvodníci čihají všude, takže opravdu buďte obezřetní, buďte opatrní. Za chviličku na Hit Radio Vysočina třeba Eminem a Rihanna, zůstávejte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: taková dovolená, máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Hokejoví fanoušci zbystřete. V sobotu 17. října dorazí do City Parku Jihlava NHL Global Fan Tour. Čeká vás 12 interaktivních aktivit, virtuální realita, střelba na rychlost a přesnost, soutěže i setkání se známými hokejovými osobnostmi. A vstup je zdarma.
2: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Máme tady hlasovku taky třeba od Stanleyho.
5: Zdravím, zdravím, dobré ranko. No my jsme měli asi před 20 lety s kámošem takovej super nápad, že jsme hodili petardy zapálený do záchodu, kámoš si na to ještě sedl. No a najednou rána, že jsme vytopili 3 byty, takže super, když jsme potom, nebo my ne, naši rodiči to potom platili.
4: Zvyknul sis, že když něco posperuješ, tak to na to zaplatíš, jo.
6: A mně se líbí, že už takhle je to blbý nápad, ale ještě, že si na to sednou, co to je?
4: Jako, no blbej, jako v tu chvíli já si to dovedu představit, jak to vzniklo, jo. Jako, dovedu se představit, že bych to udělal i já, teda popravdě. A možná i teďka skoro ve 40.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Slyšeli jste Leony na Hitradiu Vysočina? Tak od pátku až do neděle nás čeká další retro víkend s novým Hitradiem 90. Startujeme v pátek v 15 hodin, končíme v neděli v 18. A teďka pozor, v sobotu a v neděli budeme soutěžit o lístky na jednoho ex-boyzone Ronana Keatinga, který vystoupí v roce 2027 v O2 aréně v Praze. Takže buďte s námi a vyhrajte si ty lístky. A abychom vás navnadili a naladili právě na ten retro víkend, tak my si teď dáme na Hitradiu Vysočina právě Boyzone.

Slyšeli jste Coldplay na Hit Radio Vysočina. Česko má za sebou nejchladnější ráno tohoto týdne a také jedno z nejchladnějších rán dosavadního podzimu. Ráno totiž mrzlo třeba i ve velkých městech a na Šumavě, představte si to, bylo až kolem minus 10. Tak se pojďme zahřívat třeba i dalšími hity na Hit Radio Vysočina. Už za chviličku pro vás třeba Imagine Dragons. No a já už se loučím, přeju hezký zbytek úterního dne a zítra v 9. Ahoj.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: Na Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 93,5 směrem na Prahu jsme měli hlášené kusy pneumatiky z kamionu na vozovce. Tak tam dejte velký pozor. To je z dopravy v tuto chvíli vše, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Policistům, hasičům, celníkům i příslušníkům vězenské služby se od ledna mají zvýšit platové tarify o 2400 korun měsíčně. Dalších 500 má pokrýt přesčasy a pohotovosti. Na navýšení se vláda dohodla s odbory, které kompromis ocenili. Zadržování vody v krajině, řešení vodních zdrojů nebo investice do čistíren odpadních vod. To jsou priority Národní koalice pro boj se suchem. Vláda chystá novelu vodního zákona, která by umožnila využít vyčištěné odpadní vody pro vybrané účely. Náměstek ministerstva životního prostředí Pavel Vlček.
3: Umožní využívat ty vyčištěné odpadní vody pro zalévání závlahy a podobně. Jo, to je velmi důležité, aby jsme vlastně pitnou vodu neplýtvali na takovéto činnosti.
2: Český hydrometeorologický ústav pak zmapoval zhruba tisícovku obcí, které jsou nejvíce ohrožené suchem. Mapa je dostupná na jeho webu. Dánsko chce po téměř 60 letech umožnit učitelům použít fyzickou sílu proti neukázněným žákům. Pokud domluva nepomůže, budou moci agresivní dítě například zadržet nebo odvést ze třídy. Tamní vláda tak reaguje na rostoucí násilí ve školách. Zásah má být ale vždy až krajním řešením. Teď ještě pohled k nám.
1: Dnes se do zoologické zahrady v Jihlavě nedostanete. Po celý den je uzavřená kvůli technickým důvodům. V další dny tam ale můžete zavítat do 16 hodin. A 24. října se tam koná Den stromů. Zahrada připravila program plný objevování, tvoření a zábavy. Děti se mohou zapojit do tvůrčích dílen a dozvíte se informace o nejzajímavějších stromech v zoo.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Přituhlo, dneska ráno opět vyhrála Jihlava s nejnižší teplotou minus 2 stupně, ale po celé odpoledne nás bude provázet na Vysočině sluníčko, slabý vítr a teploty do 15 stupňů.

0: Je tady úterý pravé poledne a nám začínají opět ty pravé legendární hity, na které velmi rádi vzpomínáme. Jsou tady srdcovky na Hit Rádiu a dámy, holky, děvčata, hned takhle na úvod, tady mám pro vás boyband. Letos je to 30 let od jeho založení, začali v roce 1996 a časopis Rolling Stones tak ho označili jako nejúspěšnější boyband na světě. A na to já říkám, no, kdo jsem já, že bych jako soudil, ale tady si nejsem úplně jistý, a tak se ptám, kdo jsou podle vás víc? Kde je lepší boyband? Backstreet Boys a nebo NSYNC? Dejte vědět na 777-937-777. Podle Rolling Stones jsou to... Lucie, co myslíš?
1: Já si myslím, že Take That.
0: Výborně. Děkuju. Ano, a takhle my to tady máme každý den.

0: NSYNC. Ve 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A i přesto, že časopis Rolling Stones označil NSYNC jako nejúspěšnější boy band na této planetě, no tak u vás tady na Hitrádiu evidentně rozhodně vedou Backstreet Boys teda. Jako když to tady spočítám, tak dva hlasy v SMS-ce přišly pro NSYNC, jinak je to všechno jenom Backstreet Boys, Backstreet Boys, Backstreet Boys. A dokonce tady mám i zprávu a fotku tady od hezký dvojky, Lenka a Martin, že byli v Německu před pár dny na Backstreet Boys na koncertě a že to prej bylo fenomenální, no tak krásný. Když jsme u těch fenomenálních věcí, tak co se týká NSYNC, tak si pamatuju, že tady měl tenkrát taky Justin Timberlake fenomenální účes. Vypadalo to, jako když rozbalíte čínskou polívku v pytlíku, takovou tu typickou, co jsme jedli všichni, že jo, v pubertě. A vezmete ty nudle, tak jak jsou, v té tvrdé kostce, nezalejete vodou, ale normálně takhle tvrdý a takhle se jenom dáte na hlavu a to je všechno. Tak přesně takhle, takovýhle účes měl tenkrát v těch 90. Justin Timberlake. No jo, no, tak každý jsme měli nějaký úlet na hlavě, to je pravda. A možná, že i vy jste zažívali tenkrát, kdy si takový ty melíry přes tu čepici, jak se to tahalo, že jo, samozřejmě, takovým tím háčkem a pak se na to dával peroxid, no. To je taky něco, co už dneska v kadeřnictví asi jen tak neuvidíte. Dáme si 80. léta, druhá srdcovka na Hitrádiu, Phil Collins, Don't Lose My Number.

0: trošku. Skupina Sugar Babes, Too Lost in You. A píseň, která se objevila také ve filmu Love Actually, tedy Láska nebeská. A možná, že je to pro vás stejně tak, jako pro Simču, velmi výjimečná píseň. Tady je důkaz.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Simča mi totiž poslala zprávu, ahoj Jiříku, no to si děláš srandu. Tak tahle srdcovka normálně má musí kůži, je to píseň z mé svatby, měli jsme na ní novomanželský tanec. Miluju tu skladbu z filmu Láska nebeská a už od puberty jsem jí měla vysněnou, že ji budu mít jednou na svatbě. Teď v září jsme měli výročí 7 let, máme dvě krásné děti a já jsem dnes v práci díky tobě nejšťastnější na světě za to, že si to zahrál. Moc děkuju za zahrání. Zdraví Simča. No, já můžu jít domů, já mám dneska hotovo. Simčo, děkuju, teď jsem momentálně nejšťastnější na světě já. Tak to už jsme dva, teda, co si teď budeme v úterý lítat na obláčku. To je nádhera. Vy taky můžete být dneska teda společně s náma na tom obláčku, taky můžete být šťastní, pokud uslyšíte na Hit Rádiu tu vaši srdcovku. A i když ještě ten nemá být správně ten čas, kde byste měli začít psát, co byste chtěli slyšet, tak na druhou stranu, hele, žijeme jenom jednou, jak se říká, není čas ztrácet čas, a tak vemte telefon a už teď mi klidně napište na 777-937-777, jaká srdcovka vás dostane na ten šťastný obláček, abyste tam poletovali s náma. Jaká je srdcovka, kterou byste dneska chtěli slyšet, která vás udělá nejšťastnějším na světě, nebo nejšťastnější, to už samozřejmě nechám na vás. Pište, těším se moc a my si dáme čtvrtou srdcovku, my si dáme ještě kabáty, což mimochodem bude srdcovka s číslem 5 pro dnešní den. Real McCoy pro vás vybírám. Love and Devotion na Hit Radio.

0: Tak a teď už nemůžete říct, že byste neměli v práci pohodu. Kabát a pohoda, takhle kolem oběda, tak to je pátá srdcovka, kterou jsem pro vás dneska přichystal. Tohle je na to dnešní ráno. Taky už jste dneska poprvý ráno škrábali, šílenost.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jo, zamrzlý okna u auta dneska ráno, to není jediný překvapení, který nás čeká v rámci úterního dne. Je dneska úterý? Jo, dobrý. Uf, dlouhý týden před námi. Mám tady ještě jedno překvapení, ale pořád nevím, který to bude. To se nechám překvapit i já. Srdcovka na vaše přání. 777-937-777. Dejte vědět, co vám dneska udělá radost. Těším se moc. Můžete posílat zprávy, posílejte hlasovky, to nechám na vás. My si za chviličku dáme ještě trojici David Guetta, tedy Swims a Tones and I. Dáme jejich hit Gone Gone Gone a hned na to bude srdcovka na vaše přání. Kde jinde než tady, na vašem oblíbeném Hit Rádiu.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když lesy hrají vše.

0: Kde jinde než na Hitrádiu můžete slyšet takovouhle nádhernou věc? David Guetta tedy svým Stones and I na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A jdeme na srdcovku na vaše přání. WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777. Ten mi tady málem zase skolaboval. Díky moc za všechny zprávy, co posíláte. Je to těžké něco vybrat. Katka třeba píše: ahoj do rádia, zahraj mi prosím nějakou jakoukoliv nakopávačku do dnešního dne. Mě toho 13. dává dnes zabrat, nějak se mi nic nedaří a jediné, co mě těší, je Hitrádio. Děkuju a všem přeju lepší den, než mám já. Kači, tak to asi nebude nic těžkýho, teda, jak tě tak poslouchám. Snad se to zlepší. Nicméně hodí se to, protože Tomáš píše: čau, strašně dlouho jsem neslyšel Aerosmith a Run DMC. Tohle jsme jeli celou střední. Je to masakr energie, je to paradox, ale díky Run DMC jsem objevil Aerosmith. A díky Aerosmith se ze mě nakonec stal rocker. Jak se říká, životní cesty jsou nevyspytatelné, Hitrádio poslouchám roky, ale tohle jsem u vás ještě neslyšel. Nevím, jestli to tam máš a jestli to můžeš zahrát, ale pokud ano, zlepší mi to den. No tak, taky nevím, jestli jako můžu, ale tohle jsou srdcovky, s kterým občas můžu dělat, co chci. Mimochodem, v 70. letech Aerosmith vydali Walk This Way. V roce 86 to Run DMC předělali, dali se dohromady a rok na to je pověsili do síně slávy. Chápete, že tenhle hit je stejně starý možná jako vy? 40 let. Tak tady to je, na Hit Rádiu, srdcovka na přání.

také úterní srdcovky. Dneska máme 13. října, zaplať vám už, že není pátek. I když na druhou stranu, takhle na začátku týdne, bylo by lepší, kdyby už teď byl pátek, i přesto, že bychom věděli, že to je pátek 13. anebo jsme radši jako, že 13. úterý. Chtěli byste už mít teď pátek? To je jenom jako, kdybyste si neměli o čem v práci povídat, tak tohle můžete rozvést trošku. My si dneska po 14. hodině budeme povídat taky na velmi zajímavé téma, protože tady řešíme, řešíme tady situaci, velmi trapnou situaci, která se stala. Že jste někdy někam vlezli a vlezli jste tam, kam jste neměli, jo? A buď je to prostě jenom blbý místo, anebo blbá doba, anebo úplně, jak se říká, prostě v nevhodnou dobu na nevhodném místě. Tak o tom si budeme dneska povídat po 14. hodině tady na Hit Radio, takže klidně, teoreticky, jestli máte nějaký takovýhle příběh, můžete se do naší diskuze zapojit i vy, a to na 777-937-777, tedy na WhatsAppu Hit Radio. Posílejte mi zprávy, posílejte mi hlasovky, po 14. to všechno probereme a já vám ještě v průběhu dnešního odpoledne do té 14. hodiny, tak vám ještě pár těch trapných příběhů, co my tady máme, řeknu. Máte se na co těšit. Srdcovky jsou pro dnešní den za námi, to víme, to je jasný, srdcovka na přání už taky proběhla, díky za ten výběr. Zítra ve 12 budou srdcovky opět pokračovat tady na Hit Radio. No a dneska do 13. hodiny ještě Kamrad, Činasky, taky Temper City a v jedno nejnovější zprávy. Tak buďte

0: co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: a balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za chviličku bude 13 hodin, čekají nás nejnovější zprávy. Rodiče, máte doma, nebo v úvozovkách řečeno doma, vysokoškoláka? Pokud ano, pokud vaše dítě chodí na vejšku a sportuje, tak víte, že může získat příští rok podporu od státu? Máme pro vás podrobnosti, Lucie nám řekne další informace ve zprávách přesně v jednu. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 125,5 směrem na Prahu. Dejte pozor na porouchané osobní auto. Jinak vše jde jak má, tak i nadále přejeme šťastnou cestu. A kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahy Tylo.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 13. hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš plánuje změny ve vládě. Píše to Deník N, podle kterého chce získat pro hnutí ANO ministerstvo životního prostředí výměnou za rezort školství. Změna by se dotkla i Filipa Turka, kterého chce Babiš údajně od ministerstva odstavit. Šéf motoristů Petr Macenka ale výměnu odmítá. Sportující vysokoškoláci mohou i příští rok získat podporu od státu. Ten na to v programu Unie se vyčlenil přes 15 milionů korun. Čím a komu projekt pomůže, doplní mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Program má dvě části. První pomůže talentovaným a vrcholovým sportovcům skloubit studium se sportovní přípravou a soutěžemi. Druhá se zaměří na zdravější životní styl na veřejných vysokých školách od pohybu a výživy až po prevenci nemocí nebo duševní zdraví.
4: Program klade důraz také na duševní a sociální zdraví nebo prevenci nemocí. Železniční doprava přes Žilinu na severu Slovenska od rána opět funguje bez omezení. Provoz v důležitém uzlu, který leží na hlavním slovenském koridoru na trati do Česka a Polska, byl omezen po požáru zabezpečovacího zařízení na konci září. A teď se podíváme k nám.
1: Kraj Vysočina plánuje výrazně zvýšit budoucí kapacitu parkovacího domu u nemocnice Jihlava z původně plánovaných 431 až na 704 parkovacích míst. Umožnila to změna územního plánu, kterou v září schválilo jihlavské zastupitelstvo. Otevření domu se proto nejspíš opozdí. Aktuálně jsou hotové základy a stavba postupně roste do výšky.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Ranní mrazíky na Vysočině a místy mlhy. Vystřídalo na Vysočině slunečné počasí s teplotami kolem 11 stupňů. Maxima se zastaví na 15, v noci by pak mělo začít pršet.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Úterní odpoledne pokračuje dál, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Ještě možná někde na polední pauza, v restauraci nebo v kuchyňce, že máte oběd taky z domova, anebo už prostě v té plné pracovní, v tom plném pracovním nasazení. Jsem rád, že jste s námi, vybírám pro vás hity Luis Capaldi, taky Eagle Eye Sherry a začínáme Shakirou hitem Zoo. Zoo, kdybyste vyrazili na podzimní prohlídku do zoo, bude to krásná procházka, jenom prosím nelezte do výběhu mezi tygry, předpokládám, že jste taky viděli nebo minimálně jste slyšeli o tom, co se stalo v Anglii, v zooparku, kde chlapík vlezl do výběhu mezi tygry. Tygr se jeho všimnul, chlapík to nepřežil. Mám tady i aktuální zprávu, která teda zatím není úplně 100% podložená, ale vypadá to, že ten tygr nadkonec utracen nebude. Tak zaplať pánbůh. Ale opravdu, dávejte na sebe pozor. A pokud budete mít někdy nějaký opravdu jakože vyloženě debilní nápad, zkuste ho prosím nedělat.

Na Hit Radio Someone You Loved. Máte ve svém životě někoho, koho milujete? Ano? Tak super. To je jackpot, ne? No tak chápu, že si člověk prostě musí občas vystačit sám. Teď prosím, bez dvojsmyslu, ano, není středa a naše středeční roleta dvojsmyslu na Hit Radio. Vystačit sám, myslím tak, jakože sám se zabavit a i sám se sebou zapařit, jo? Inspirací vám může být chlapík ze Spojených států, co se teď stalo virálním potom, co ho vyvedla policie z fotbalového stadionu, protože na fotbalový stadion přijel s kočárkem pro dvojčata. Už teď je vám určitě jasný, že v tom žádný mimina nebyly, ale co v tom bylo? On měl v tom kočárku pro dvojčata 18 piv. Jenom pro sebe. Na ten zápas. 18 piv. Já tleskám. Jo, nemusíme se bavit o tom, jako jestli to dokáže jako vypít sám, nebo jestli hledal takhle jako nějakou spřízněnou duši, to je fuk. Já jsem spíš jenom hledal v tom článku, jak je tam vlastně jako uskládal. A jestli to byly plechovky, a nebo jestli to byly lahváče. Pokud to byly plechovky, tak je to celkem jedno, ale pokud to byly lahváče a on je tam dokázal poskládat tak, že o sebe necinkali a že je opravdu vezl jako ty miminka, no tak myslím, že tohle by měla ocenit jako každá single žena a říci, ten chlap ví, jak se postarat o miminka. Tak možná, že i to je pro vás inspirace teď na podzim. Jenom to ale nepřehánějte úplně s těma 18 pivama. Víte, jak to je, jo? Hezky, zvolna, v pohodě. Hlavně nepřeceňovat vlastní síly. Dáme si tady jednu zamilovanou. Jelen, ještě jednu noc na Hit Radio.

Rádiu ve 13 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio 13. října a jestli máte rádi různé mezinárodní dny, tak dneska je docela zajímavý mezinárodní den a to den bez podprsenky. Takhle, nevím, kdo to vymyslel, na říjen, jo, to je nesmyslně, mnohem lepší by to bylo v červenci, ale takhle, to je náš mužský pohled na věc, samozřejmě ono, pochopitelně je to úplně o něčem jiném, není to jenom o tom, že dámy, jak se říká, dobrý den, holky ven, a že váš hrudník má dneska volno, ale mezinárodní den bez podprsenky tak má samozřejmě zásadní smysl. Celá takhle akce vznikla jako kampaň za prevenci rakoviny prsu. Pointa je v tom, že by se holky měly pravidelně kontrolovat a nestydět se za svoje tělo. Pod hashtagem No Bra Day se připomíná, že zdraví je důležitější než dokonale vytvarovaný dekolt, který dámy pod kůží tlačí celou směnu. Takže holky, vy máte dneska svůj den, no a pánové, nám to začíná zase za chviličku. Od listopadu my máme svůj měsíc. Já nevím, co je lepší, no. Takhle vím, na první dobrou. Vyměnil bych vždycky den bez podprsenky za kníry pod nosem.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu ve 13 hodin 37 minut s vámi Jirka Pelnář, jsem rád, že vy jste s námi a říkám si, co vám dneska vlastně řekl, že pro vás chystáme retro víkend o víkendu, ne? No tak teď to říkám, tadá, retro víkend je zpátky na Hit Rádiu, my se na to těšíme strašně, tenhle víkend od pátku až do neděle, začínáme v pátek ve 3 hodiny odpoledne, končit pak budeme v neděli v 18 hodin a to znamená, že vás čeká desítky hodin největších hitů za posledních minimálně 30 let. Bude to skvělý, navíc v sobotu a v neděli, tak tady za mikrofonem budou i naši kolegové z Hit Rádia 90, což je vlastně pořád, řekněme, takové naše nové Hit Rádio, můžete ho naladit v dabu, které vám hraje non-stop, tedy 90. léta. No a naši kolegové tak přijdou sem k nám do studia, tady za tenhle mikrofon, kde teď sedím já, a provedu vás naším retro víkendem. A věřím, že to bude jedna hudební perla i historka za druhou. No a když už se o tom bavíme, tak se pojďme naladit. Mám tady hit, který vyšel v říjnu roku 98 v Itálii, to znamená, že páni, už mu bude tak

0: Run, run, run, tedy utíkej, utíkej, utíkej. Tak to je pro vás zpráva, kdo jste ještě v práci. Kdyby byl pátek, bylo by to lepší, kdyby se ta píseň jmenovala Rum, rum, rum. Ale to už je úplně jiná dimenze. Za chviličku na Hit Radio Taylor Swift a The Fate of Ophelia a zároveň po 14. hodině spolu dneska budeme řešit docela jako vtipné téma. A to, jestli jste někdy byli na nějaké místě, nevhodné místě, v nevhodnou dobu. Přišli jste někdy někam, kde jste neměli být? Můžete psát vaše historky, vaše trapné situace, anebo samozřejmě trapné situace vašich známých, popřípadě rodinných příslušníků na WhatsApp Rádia 777 937 777. Můžete posílat taky hlasovky, můžete klidně psát i do storíčka na Instagram Jirka Pelnář. Všechno to tady dáme dohromady a po druhé hodině odpolední tak to probereme. Sám jsem zvědav na všechny trapasy, které se vám kdy v životě staly. A zároveň je to taky pro vás jako dobrý v tom vědět, že nejste sami, jo? Protože tohle se opravdu děje každému. Za chviličku další hity a pak jdem na to. Na Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Co kdybychom dali elitním pilotům za úkol přistávání na slepo? Co kdyby museli prožít letecké neštěstí, které se skutečně stalo? Dokázali by zvládnout nezvládnutelné? Zjistěte, co se stalo a co se dalo udělat jinak. Sledujte novou řadu seriálu Rekonstrukce leteckých nehod od 19. října každé pondělí ve 21 hodin pouze na National Geographic.

nejoblíbenější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na Hit Rádiu a to přesně ve 13.58. Za chviličku nejnovější zprávy. Co nás čeká, co nás nemine, tak to uslyšíte už za pár okamžiků. Teď ještě aktuální doprava, kterou pro vás máme připravenou, tak pokud jste za volantem, dobře poslouchejte.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Opatrně na dálnici D1 na kilometru 91 směrem na Brno. Na krajnici tam stojí poruchané osobní auto s přívěsem. A na trase do Brna se taky zdržíte v koloně. Tvoří se mezi kilometry 166 až 168. Vaše dopravní info pak posejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz

0: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zemědělci, potravináři a lesníci mohou ode dneška žádat o dotace pro rozvoj venkova. Obdrží bezmála 2,5 miliardy korun. Největší část podpory je na investice do zpracování zemědělských produktů. V žádosti se podávají prostřednictvím portálu Farmáře. Dotace jsou součástí společné zemědělské politiky Evropské unie. Prošlé nebo nepoužité léky nepatří do běžného odpadu ani do toalety. Mohou totiž zatěžovat životní prostředí. Odevzdávat bychom je měli výhradně do lékáren, popisuje manažerka Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Lenka Hýbl.
4: Prošlé a nespotřebované léky ponechte v blistrech, v lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech. Vložte je do sáčku a odneste do kterékoliv lékárny. Nezáleží na tom, kde jste léky koupili. Lékárna je zdarma převezme a zajistí jejich bezpečnou likvidaci.
3: Pravidelně bychom měli kontrolovat také lékárničky svých rodičů nebo prarodičů. Francouzští studenti ráno obnovili blokády před dalším celostátním dnem demonstrací. Vláda, která nabídla některé ústupky, nicméně tvrdí, že zájem o protesty slábne. V sobotu se v zemi konají protesty proti zdražování, ke kterým by se mohli připojit i studenti se svými požadavky. Teď ještě pohled k nám.
5: Do Luk nad Jihlavou musela dnes kolem 9. hodiny dopoledne dorazit policejní hlídka. Podle ní tam nezletilý chlapec na základní škole vyhrožoval ostatním spolužákům a vedení zařízení. Jak píše Jihlavská Drbna, policisté také ocenili, že škola nic nepodcenila. Případ teď šetří pro podezření z nebezpečného vyhrožování.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Užívejte sluníčka na Vysočině, zítra už by mělo být oblačno až zataženo, objevovat se budou také přehánky, ale teplota poroste, v maximech můžeme naměřit až 17 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Trapasy, tak to je téma pro dnešní odpoledne, tady po 14. hodině. Stalo se vám, že jste někdy vešli někam, kde jste vlastně být vůbec neměli? Takhle, občas je to pocit, který máme v práci, že jo? To o tom žádná, to jsme zažili všichni. Ale skutečně, že jste prostě vešli někam, kde jste najednou si říkali, a tak tohle je opravdu úplně mimo, tady jsem být neměl nebo neměla. Byli jste někdy ve špatnou chvíli na špatném místě? Stalo se vám to? Dejte vědět na 777-937-777. Pište zprávy, posílejte hlasovky, za chviličku si dáme vaše příběhy. Těším se na to moc. Do té doby na Hit Radio, španělský ptáček Enrique Iglesias.

Na úterní odpoledne Enrique Iglesias, posloucháte Hit Radio a dneska si povídáme o tom, jestli jste náhodou někdy nebyli na nevhodném místě v nevhodnou dobu. Stal se vám nějaký trapas? Tak třeba Petr z Nového Jičína píše: ahoj, já se jednou trochu opil a cca ve dvě v noci šel domů. Bohužel jsem minul svoje patro a zastavil se o patro vejš. Bohužel soused nade mnou měl odemčeno. Bohužel měl klíče v zámku a já zamknul a pověsil je na zeď k ostatním klíčům, co tam měl. Bohužel má dispozičně úplně stejný byt jako já, bohužel včetně ložnice, bohužel jsem si tam lehnul, když jeho paní zařvala, zařval jsem taky a běžel ke dveřím. Bohužel byly zamčené. Bohužel jsem pořád křičel a marně hledal klíče na zdi. Dneska už se tomu jenom smějeme. Dobrý, co vy na to? Lenka ze Zlína. Ahoj, já jako studentka jsem jednou vlezla na záchod pro kluky, protože u holek byla fronta. Jasně, to si je furt. Zamkla jsem se v kabince a slyšela, jak si dva kluci u pisoáru povídají, která holka ve třídě je nejhezčí. Pak začali řešit mě. Jeden řekl, že mám krásné oči a druhej, že mám velký zadek. Vylezla jsem a povídám: tak díky za recenzi, kluci. A jeden si z toho počural boty. Dobře mu tak. Tohle taky hezký. Ahoj, budeme mi říkat třeba paní Machalová. V kalendáři jsem měla napsáno Ginda, tak jsem si pečlivě uměla celý spodek a šla jsem do čekárny. No a čekárna sousedí se zubní ordinací. No a místo z Gindy se ozvalo od zubaře: paní Machalová, takže spodek jsem měla umytý, ale zuby jsem fakt po obědě vyčištěný neměla. Děkujeme. Bez komentáře. Co vy? Stalo se vám někdy něco podobného? Dejte vědět. 777 937 777. Hey!

0: Na Hit Rádiu, Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si? A vy si vzpomenete na nějaký trapas, který se vám stal, když jste přišli někam, kde jste neměli vlastně jako co dělat? Tak na to se vás ptám, mám tady nějakou hlasovku, tahle mě pobavila hodně.
1: Ahoj, no mně se stalo, že jsem přišel na pohřeb o týden dřív, takže jak to vyprávím, tak mi vždycky říkají, to snad ještě ani neumřel, ne? Takže to byl takový jeden můj takový trapas.
0: Krásný trapas, doslova do písmene ze života. Mám tady taky zprávu z Instagramu, Eva píše, jestli jsem byla někdy na nevhodném místě v nevhodný čas? Ano, přijela jsem k soudu, kde měl proběhnout rozvod. Můj rozvod. Ale přijela jsem o den dřív. No, to se tak někdy stane. Každopádně mám tady jakože úplně top, za mě nejlepší, dobře poslouchejte. Píše to Jana. Ahoj, ne, pardon, kde to mám? Tady to mám, ano, Jana, Český Budějovice. Čau, jednou jsem si v akvaparku spletla dveře a vlezla do pánský sprchy. Byla jsem bez plavek, oni taky. Jeden pán se mě zeptal, jestli jsem nová uklízečka. Já jsem ze stresu řekla, že ano, a začala jsem sbírat ze země šampóny. Vydržela jsem tam asi minutu, než mi došlo, že vůbec nemusím uklízet. Za mě strop. Za mě skvělý. Ještě tady potom Jana píše, že manžel tvrdí, že prý poprvé v životě udělala něco v domácnosti dobrovolně, no tak. Nádhera. Tak díky za všechny zprávy, které vy jste dneska posílali. Dáme si zítra zase další téma. Tady na Hit Radio. Tak buďte s námi. Teď Miles Smith.

Nickelback taky přijedou do Čech. Je 14 hodin 22 minut, za chviličku ještě Lipo a Krištof, taky Cyril. No, přišla mi tady ještě zpráva, ahoj, nestihla jsem všechny trapasy, tohle je věc, která mě opravdu baví, cítím se, že nejsem kopyto sama. Moc hezké. Tak pokud jste nestihli i vy trapasy a chtěli byste se cítit tak, jakože nejste kopyto úplně sami, tak máme pro vás dneska, možná to tam dáme ještě v průběhu dnešního odpoledne, takovou malou ochutnávku těch trapasů, který jste mi posílali. Dáme to samozřejmě na sociální sítě, proto se vyplatí taky na Instagramu sledovat Hit Radio. Tak tam buďte s námi, můžeme tam tvořit takovou příjemnou komunitu přátel. Za chviličku tedy další hity, užívejte dnešní.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Máme tady hlasovku taky třeba od Stanleyho.
2: Zdravím, zdravím, dobré ranko. No my jsme měli asi před 20 lety s kámošem takovej super nápad, že jsme hodili petardy zapálený do záchodu, kámoš si na to ještě sedl. No a najednou rána, že jsme vytopili 3 byty, takže super, když jsme potom, nebo my ne, naši rodiči to potom platili.
1: Zvyknul sis, že když něco posperuješ, tak za to zaplatíš, jo.
3: A mně se líbí, že už takhle je to blbý nápad, ale ještě, že si na to sednou, co to je?
1: Jako, no blbej, jako v tu chvíli já si to dovedu představit, jak to vzniklo, jo. Jako, dovedu se představit, že bych to udělal i já, teda popravdě. A možná i teďka skoro ve 40.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

jméno. Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos.

TikToku. Bez streamování, bez algoritmu. Ale s pořádnou dávkou 90. Podzimní retro víkend na Hit Rádiu a ty největší hity, co nikdy nezapadají listím. Už tento víkend s moderátory Hit Rádia 90.

0: ale jistě se nám blíží 15. hodina a také nejnovější zprávy na Hit Radio. Zhruba za čtvrt hodinku uslyšíte aktuální info z dopravy, ze světa i z regionu. No a než budou zprávy a než si to tady převezme naše odpolední show, stihneme ještě Kešu i Barcelonu, tedy novinku od Sebastiana. Já jsem Jirka Pelnář a budu se na vás těšit zase zítra a vy se taky těšte, protože bude středeční ruleta dvojsmyslů a poledne začneme nejlepší půlhodinou v českém éteru. Srdcovkama na Hit Radio. Tak se smějte.
1: Hit Radio Vysočina. Hit Radio. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 směrem na Brno máme kolonu, vytvořila se kvůli dopravnímu omezení mezi kilometry 106 až 110. A opatrní, buďte také na trase ze Znojma směrem na Jihlavu na příjezdu do Rančířova, kde nám policisté hlásí srážku třech vozidel. Nehoda tam blokuje pravý pruh, tak pozor na to a dejte nám vědět i vy, jestli máte nějaká varování z cest. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
4: Hezké odpoledne, v 15 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Česko má za sebou jednu z nejchladnějších rán letošního podzimu. Na Šumavě naměřili minus 10 stupňů, v Plzni pak minus 2,5 stupně a v Jihlavě minus 2,1. Mrzlo ale také v dalších velkých městech. Koncem týdne se ale zase oteplí až na 18 stupňů. Letiště v německém Norimberku je dočasně uzavřené. Důvodem je podezření na nouzovou situaci ve vzduchu, která by podle německých médií mohla souviset se spatřením dronu. Podrobnosti zatím nejsou známé. Maďarský parlament zrušil právní ustanovení namířená proti LGBT plus komunitě. Pro změnu hlasovalo 139 poslanců, proti jich bylo 59. Dosavadní pravidla, která v roce 2021 prosadila vláda Viktora Orbána, zakazovala zobrazování homosexuality a transgenderových lidí v obsahu pro děti. Nově má zákon chránit nezletilé před obsahem, který by mohl vážně narušit jejich vývoj. No a Bulharsko hlásí další dronový útok na dvě lodi v Černém moři u svého pobřeží. Jedna z nich se potopila a 11 lidí se pohřešuje. Premiér Rumen Radev požádal o pomoc Evropskou unii a NATO a předvolal ruskou velvyslankyni. Podobný útok země zaznamenala už minulý týden.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Mezi mraky na Vysočině na nás ještě vykukuje sluníčko, více oblačnosti se pak začne tvořit k večeru a v noci na zítřek mají dorazit taky přehánky. Ráno pak bude déšť ještě doznívat a teplota půjde zítra nahoru, naměříme až 17 stupňů.
2: Práce končí, odpoledne začíná. A s ním Marek Grande a Markéta Váťová. Odpolední show Hit Rádia Vysočina je tady.
6: Ano, my vás zdravíme na celou Vysočinu po 15. hodině a dneska je to přesně 10 dní do startu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Ježíš, já už to vidím. Kapučino, skořicový šnek a hlavně super dokumenty. My se k tomu dostaneme, budeme se tomu věnovat už za malý okamžik, tak zůstávejte s námi a teď posíláme hned takhle na startu věc, která nás dostane do té správné atmosféry. One Direction.

0: Linkin Park na Hitrádiu Vysočina 15 hodin 9 minut. K tomu já doufám, že máte taky věc, na kterou se jako mega těšíte. Ono je to důležitý, já se mega těším. Na oslavu dokumentárního filmu v Jihlavě, ano, 30. Jihlava, tedy 30. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů se blíží za 10 dní, přesně 23. října až 1. listopadu. Přes 350 filmů letos. Wow.
1: To je jako slušný. Soutěžní. To je snad ještě víc než loni.
0: Mám taky takový pocit. Každopádně všechny soutěžní sekce a filmy už teď můžete mrknout, co tam všechno bude k vidění na ji.hlava.cz. Mimochodem také soutěž, že když na festivalu ulovíte, vyfotíte nějakou pěknou fotku, jakoukoliv pěknou, jo, jak si třeba užíváte s kamarádama ten festival nebo na co koukáte, pak jí stačí tu fotku poslat na MFDF a tím budete ve hře o doživotní akreditaci.
1: To je krásný, takže bychom vyrazili na kafíčko a udělali jsme to nějakou pěknou fotku.
0: Ano, já jsem totiž zmínil, ono to není jenom o těch dokumentárních filmech, i když pravda, to je to gro samozřejmě, ale mně se líbí jako celá ta kultura okolo toho.
1: No právě, kdo není úplně třeba na dokumenty, tak si právě může užít ten doprovodný program, který bude plný akcí a party, na které určitě já teda jako zavítám, jo, Mára půjde na dokumenty, já na nějakou party.
0: No, já bych upřesnil, Marké tady byla překvapená z toho, že zmiňuju, že bych si dal jako kapučíno, pak bych si dal z kořicovýho šneka, že na to se těším a Market zmiňuje, že se těší na tu party,
1: no,
0: protože
1: jasně.
0: Poslední rok to tam zavírala v 5 ráno, jo.
1: Ty si to pamatuješ,
0: já si to pamatuju a nejsem jediný, kdo si to pamatuje.
1: Jo, takže
0: možná
1: to můžeme zopakovat.
0: Městská policie, no, nechme to bejt. Každopádně, my se vás dneska při té příležitosti, když se tady bavíme o MFDF, chtěli zeptat, kdyby vás tajně někdo sledoval a natáčel by váš život jako dokument, tak která každodenní činnost by diváky bavila nejvíc?
1: Tak já jsem zvědavá, co nám napíšete, co nám dáte vědět.
0: No,
1: tak...
0: jestli třeba vypadáte zajímavě, když si čistíte zuby, nebo hledáte ponožky, dejte nám vědět, 725 44 38 37, my posíláme další hity. Tady už je hit Golden, hezké odpoledne.

0: Tak jsme to sečetli na Hit Rádiu Vysočina 1 plus 1 Reddy Kirken a padla otázka, kdyby vás někdo tajně sledoval a natáčel o vás dokument, která vaše každodenní činnost by diváky nejvíc pobavila.
1: Napsal Radek, moje ranní odcházení, třikrát se vrátím, pokaždý pro něco jiného a to už mě ani můj pes vlastní nevítá. Libuška napsala, mám ADHD, takže by bylo na co koukat pořád. Třeba jak jdu zalít kytky, cestou začnu uklízet, pak běžím pro něco domů, vařit kafe, srovnat boty a za 2 hodiny zjistím, že jsem ty kytky pořád nezalila.
2: To už by byl seroš, no.
1: To už by bylo, no. Za mě teda, jako určitě by to byly moje večerní rituály v koupelně, protože já totiž na sebe do zrcadla dělám takový ksichty, jakoby obličejovou jogu. Vypadá to šíleně a u toho bych fakt nechtěla, ale ani, aby mě viděl ani vlastní manžel. To by zdrhal.
0: To si možná, Market, myslíš ty, že by bylo za tebe zajímavé. Já bych se třeba těšil na to, protože ty seš taky matkou a vychováváš.
1: Ano.
0: A mohl by to být někdy pořádný jako nářez.
1: No tak jako to si píš.
0: Mohl by to točit i Tarantino.
1: To by teda mohl.
0: Jo, jo. A myslím si, že by tam mohly být pořádně jako nějaký jako peprný záběry.
1: Jo, ale jako už se snad nic dramatický. Ono to je vždycky jednou za dlouhou dobu a je to dramatický a pak děti zjistí, že radši maminku není nutný provokovat.
0: Jo. Vždycky se zrodí nějaká pořádná zruda za těma dveřma a to jede
1: jo,
0: to. No.
1: Jako jo, musí se, no.
0: Dejte nám vědět, jak to máte vy. Klidně pište na náš WhatsApp. Za chvilku Alan Walker.
3: Dva plus jedna zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ray Dalton na Hit Rádiu, Vysočina o 15:30, my přejeme pohodové odpoledne a troufám si říct, že 12. prosince Horácká multifunkční arena v Jihlavě se otřese v základech, protože nás čeká opravdu něco mega. Čeká nás totiž jedna z nejlepších světových akcí, jedna z nejstarších FMX akcí v Evropě, FMX Gladiator Games. Co si pod tím představit? Já věřím tomu, že hlavně dámám udělám radost, protože to jsou takový šlachovití, hubení pánové, kteří se toho nebojí, ty mají pro strach uděláno, létají na motorkách vzduchem, motorky vedle nich, nad nima, pod nima, do toho ohně. Prostě adrenalin opravdu na každém kroku. Tohle všechno 12.12. více na fmxgladiatorgames.com, lupeny v síti ticketportal.cz.
1: Tohle je masakr i na to se dívat, takže jestli chcete nějakou tu kačku ušetřit a vidět tuhle show plnou ohňů nebezpečných triků a dechberoucích skoků, tak my vám ty lístky rádi dáme. Soutěžíme o ně v éteru dopoledne u Market Zušťákové, no a taky na našich sociálních sítích, mrkněte tam.
0: Ano, tam stačí objevit takové speciální video, pod které označíte nebo napíšete, s kým byste vyrazili a v tu chvíli jste ve hře právě o ty lupeny zcela gratis. Myslím si, že by to byl krásný předvánoční dárek. No tak držíme pěstí, tady už Chumbawamba.

0: posloucháte Hit Radio Vysočina, nemůžu si pomoct, ale tenhle song, když zní, tak já si prostě vždycky vybavím léto v plném proudu.
1: Yeah, tohle je s holkama naše oblíbená písnička.
0: A taky to máš spojený s létem?
1: Je taková letní, veselá, taneční, hravá.
0: Get Lucky, Daft Punk a Pharrell Williams, tak doufáme, že taky při dnešku, při tom úterku máte štěstí. No, pojďme se podívat, kam případně vyrazit, kde se toho štěstí napažit.
2: Co se děje na Vysočině?
1: A ne, taková otázečka. Pracujete s dětmi a mládeží, no tak pak pro vás máme rozhodně zajímavou akci. Nezisková organizace Střed zve odbornou veřejnost na konferenci Digitální svět dětí a dospívajících. Proberou se tam třeba poruchy příjmu potravy, dopaminové pasti, umělá inteligence a další aktuální věci, které nás třeba trápí. Akce se koná 29. října v Třebíči v sále Hájek. Ale do 16. října je potřeba se přihlásit a registrovat. Tak mrkněte na podrobnosti a web www.střed.info. A jestli máte děti, tak určitě se s nimi nebudete nudit. Na další dětské neděli v Synestáru v Jihlavě, kde bude už tuto neděli připravený bohatý doprovodný program soutěže, tombola, no a hlavně pohádka Ovečka Sean ve filmu Příšera z Mazy Bejten. Podrobnosti a další akce máme na webu.
2: Vysočina, tady jsme doma.
3: Plynu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.

0: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr a
0: rozšíříme
2: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
2: váš názor. Váš názor.
3: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
6: Reklamy byly dlouhé?
7: No jo.
6: Ale z něčeho ty naše moderátory platit musíme. Už ale zpátky k Markovi a Markétě. Odpolední show Hit Rádia Vysočina.

0: Roze a Bruno Mars na Hit Radio, Vysočina za 8 minut, přesně 16 hodin, za chvilku aktuální zprávy, taky pohled na silnice i na počasí, protože to si teď dělá tak trochu jako co chce, ráno zima, přes den i relativně jako teplo, my čekáme všichni jako na déšť.
1: Dejte si chlebíček, udělejte si to hezky.
0: No vidíte, tak nečekejte na zprávy, dejte si chlebíček, kávu, každopádně jsem chtěl říct, že po 16. biják a dneska hrajeme o 3 lupeny do multiky na Cinestar, tak připravujte telefon. Hello.

0: Shakira na Hit Rádiu Vysočina, krátce před 16. Teď už pohled na silnice.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Pelhřimovsku. Mezi Včelničkou a Černovicemi je ode dneška uzavřená silnice. Neprojedete tam kvůli pracím na vozovce. A na dálnici D1 počítejte s kolonou. Tvoří se mezi kilometry 109 až 113 směrem na Brno kvůli dopravnímu omezení. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
3: Jsou tady zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Za palivo si zítra opět připlatíme. Cenový strop na naftu se zvýší o 25 haléřů na 48 korun, celá 61 koruny za litr. Benzín budou moci čerpací stanice prodávat na nejvýš za 47 korun a 21 koruny za litr. To je asi o 36 haléřů dráž než dnes, zveřejnilo to ministerstvo financí. Letiště v Norimberku je už znovu otevřené. Dočasně mimo provoz bylo kvůli letadlu turecké společnosti, které omylem vyslalo nouzový signál. Aerolinky uvedly, že stroj ani pasažéři nebyli v nebezpečí, uvedla to agentura Reuters. Evropa vstupuje do tepné sezóny s výrazně nižšími zásobami plynu, než tomu bylo před rokem. Německé zásobníky byly na začátku září naplněné přibližně z 53%. Před rokem to bylo kolem 1,70. Pokud přijde dlouhá a studená zima, hlavním problémem nemusí být fyzický nedostatek plynu pro domácnosti, ale prudký růst jeho ceny. No a stovky lidí v Hongkongu stály ve frontě, aby si prohlédli obraz Vincenta van Gogha. Ten byl veřejnosti nepřístupný více než 60 let. Dílo Kaštanové stromy v květu se 18. listopadu vydraží v New Yorku. Jeho cena by podle odhadů mohla dosáhnout 3,9 miliard korun. To by znamenalo aukční rekord za van Goghovo dílo.
4: A už příští rok na jaře začne v Jihlavě přestavba mostu ve Znojemské ulici. Vede po něm silnice druhé třídy, po které denně projíždí 14 000 aut. Před bouráním mostu u obchodního centra stavbaři nejdříve připraví provizorní komunikaci pro integrovaný záchranný systém a pro MHD. Stavba by měla být dokončená za 11 měsíců.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: No to bude sranda zase s tou dopravou v Jihlavě, ale uvidíme, jdeme na počasí. Teplota na Vysočině se nejčastěji pohybuje kolem 13 stupňů. Zítra naměříme dokonce místy až 17, ale pro změnu bude po celý den zataženo, po ránu s deštěm, odpoledne beze srážek a ráno nebudeme, vypadá to škrábat skla u okna, auta, protože mrznout dnes v noci nemá.
1: Vysočina. To jsou kopce, hybníky, D1 a hlavně Marek Grande a Markéta Váďová a vy všichni. Odpolední show Hit Rádia Vysočina právě startuje.
7: Ano, my pokračujeme dál v další 60 minutovce. Pravda, že jsme dneska ráno teda škrábali a bylo to au.
6: No, mě naštěstí auto odškrábal manžel, než jsem tam přišla, takže
7: no,
6: dobrý.
7: Tak někdo to má
6: zařízený. Musíte mít dobrý manželi, no.
7: A nebo pojďme se zahřát do kina, my tady pro vás máme 3 lupeny do multikina Cinestar,
6: wow.
7: 3 lístky v našem bijáku a 1 easy hudební ukázku. Chceme, z jakého filmu byla. Tak připravujte telefony.

0: Tři lupeny do multikina Sinestar, to už je hezký vějíř lístku. No na drátě samozřejmě připravení dneska dokonce dva Vojta s mamkou, kteří se dovolali do našeho vyjáku z Havlíčkova a Brodu. Zdravíme ještě jednou, ahoj!
1: Ahoj!
2: Ahoj.
0: Bylo prozrazeno ještě mimo éter, že dneska byl u Vojty rodičák a mamka říkala, no, mohlo to být lepší teda, jako. No. Hele, mamko, bude to vůbec za nějakou jako odměnu, třeba případně za nějaký lístek do kina?
2: No, tak jelikož jsme čtyři, tak ho asi když tak necháme doma.
0: To jsem nečekal, drsný.
1: Ale já vás podpořím, u nás to bylo podobný, taky už za sebou máme ten první rodičák, takže taky doma musíme pilovat, co všechno je blbě, to dáme.
0: A taky jsme lístky nerozdali, no. Ne. Pojďme za filmovou ukázkou, dneska má 8 sekund, je hudební, tak Vojto, seš ready?
2: Ano.
0: Mamka taky, mamko?
2: Ano.
0: Tak tady to je. Tak. Z čeho to bylo?
2: No.
1: Je to povědomé, že?
2: Co to je? To je nějaký Matrix.
0: Matrix? Mamka říká Matrix. Co Vojta na to?
3: Nevím, asi to
0: nechává
3: mamce.
0: Je to mamky Matrix.
1: Mamka rozhodně.
0: Mamka už měla velký Matrix, ale na těch schůzkách, na tom rodičáku. No tak jo.
1: Máro,
0: tak,
1: budeš nás ještě napínat.
0: Ne, tak já čekám, jestli ještě jako se něco změní, nebo pojďme si teda říct, že Matrix a uzavíráme to, už nám toho moc nezbývá. Ano, pojďme si říct Matrix.
1: Nebyl. A to zrovna se ti tak, Marku, rozzářily očička, že jsem si říkala, že to byl Matrix. Nebyl
0: to Matrix.
1: Něco policejního. Co to
0: nebylo?
1: Nebylo
0: to policejní.
1: Ne, tak co to
0: ne,
1: bylo?
0: Ne, byl to Knight Rider.
1: Aha.
0: Takový to blikající auto, taková ta krásná série, akční, že jo, Hasselhoff.
2: To neznáme.
1: To je z dřívějška, jo?
0: Devadesátky, devadesátky, blikající auto, inteligentní auto. No tak každopádně děkujeme moc Vojto a mamko za hru a třeba někdy příště mi zdravíme do Havlíčkova Brodu a budeme se těšit zase někdy v našem éteru. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Ahoj.
0: Neklaplo to, co se dá dělat, mrzí nás to. Zítra každopádně je středa a my budeme rozdávat už 4 lupeny do multikina Sinestar po 16. hodině. Tak mějte telefony při ruce.
4: Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Rádiu Vysočina po čtvrt na pět přejeme pohodové odpoledne a dneska teda mrazivé ráno a to i na Vysočině. Tady se škrabalo o 106, jaké byly teploty?
1: Na 12 místech pod bodem mrazu, čověče, a přituhlo a nejvíc přituhlo v Jihlavě, ta i dnes vyhrála první cenu za nejnižší teplotu minus 2,1 stupeň, ale mrzlo taky třeba v Bystřici nad Panštejnem, Přibyslavi, Třebíči, Havlíčkově Brodě i Velké Mezříčí.
0: A na Šumavě dokonce minus 10, foj teda. Za chvilku Mark Ember nebo Mika.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Jedna krajina, spousta měst, vesnic, cest a příběhů. A jeden Marek s jednou Markétou. Zlepši si náladu. Odpolední show Hit Rádia Vysočina.

0: No a v pátek touhle dobou my už tady pojedeme úplně jiné hity, protože v pátek úderem 15. hodiny nejenom, že otevřeme víkend a přivítáme ho ve velkém stylu, ale taky nás čeká retro víkend, podzimní retro víkend nabitý samozřejmě těmi největšími peckami.
1: A my teď tady pro vás máme jednu takovou parádičku, takovou ukázečku. Máro, co si teďkom dáme? Prozrať.
0: My si dáme teď Blondie, jejich legendární záležitost Maria, rok 1999.
1: A tenhle krásný hit napsal klávesista kapely a promítl do něj své dospívající snění o ideální dívce. Tak si můžeme s retro víkendem a třeba i hned teď zaspomínat na své dospívání a na své lásky.
0: Ano, hlavně o víkendu budeme vzpomínat o to víc taky zítra rádiem 90. A bude se soutěžit třeba i o lístky na X-Boy Zone, tak si to rozhodně o víkendu nenechte ujít. A tady už 99. Blondie.

0: Bruno Martini na Hit Rádiu Vysočina, taková pohodovka do toho úterního odpoledne. Dneska ta pohodovka by měla být jako opravdu v celém rozsahu toho slova. Hlavně pro vás, dámy, by to mělo být jako pohoda. A jak, co tady koukám na Market, tak ona má dneska takovou huňatou mikinu, modrou. Co máš pod ní, Market, pod tou mikinou?
1: Mám tílko.
0: No a pod tím tílkem?
1: Spodní prádlo.
0: Takže je podprsenka.
1: Takže podprsenka.
0: Velké zklamání, prosím pěkně, protože dneska je Mezinárodní den bez podprsenky.
1: Aha.
0: Den, který by nás měl vést k povědomí o rakovině prsu.
1: Jo, takhle, ono to má ten hlubší jako
0: dobrý, rozsah. To stačí, já jsem věděl, že...
1: Ale já bych brala den bez trenek třeba, to nikde není, že jo?
0: Market, prosím, chodí bez podprsenky jako pravidelně, vůbec netušila, že ten den má nějaký hlubší význam.
1: No,
0: to je...
1: Já jsem hledala den bez trenek, no.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
0: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. D1 stojí, práce stojí, čas stojí, ale naše odpolední show rozhodně ne. Marek Grande a Markéta Báťová jsou zpátky.

Furcado na Hit Rádiu Vysočina za 6 minut, přesně 17 hodin. Takový je aktuální čas. Za chvilku zprávy taky mrkneme, jak to jezdí nebo nejezdí na silnicích po Vysočině. Počasí zkontrolujeme. No a samozřejmě do té celé nabídneme další ty BB Rexa a Fatals už za malý okamžik, nebo právě teď Imagine Dragons Symphony. Tak doufám, že Symphony užíváte takhle v úterý odpoledne.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a řidiči na D1 stále zdrží kolona, tvoří se ve směru na Brno mezi kilometry 106 až 110 a na Jihlavsko mezi Polnou a Brzkovem bourala dvě osobní auta, tak opatrně tam. A vaše dopravní info posílíte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo. Kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
4: Hezké odpoledne, v 17 hodin jsou tady zprávy a Klára Zemanová. Sněmovna bude moci na první schůzi po komunálních volbách opět jednat až do noci. Až na druhý pokus to dnes prosadila vládní koalice ANO, SPD a motoristů. První neúspěšný pokus anuloval ministr a poslanec ANO Lubomír Metnar odkazem na své nefungující hlasovací zařízení. Členské státy Evropské unie schválily uvolnění 4,2 miliardy eur pro Maďarsko. Unijní země dnes schválily ukončení mechanismu podmíněnosti vůči Budapešti. Ten se týkal rizik spojených s porušováním zásad právního státu. Rozhodnutí Rady Evropské unie uvítala na sociální síti X předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. NASA má na Marsu vzorek horniny, který by mohl obsahovat stopy dávného mikrobiálního života. Rover Perseverance ho odebral v roce 2024 z horniny s neobvyklými skvrnami a uložil ho do speciální trubičky. Vědci ale zatím nemají jistý způsob, jak vzorek dopravit na Zemi a jeho původ ověřit. A Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji v osmifinále. 13. nasazený český tenista prohrál s Francouzem Arturem Žeou 6-7, 4-6. Vyrovnaný první vzájemný duel 21-letých hráčů rozhodl jediný break ve druhém setu.
5: A Pelhřimovská nemocnice se letos poprvé připojila ke kampani Růžový říjen. Upozorňuje na důležitost prevence rakoviny prsu. Představuje při ní také péči, kterou pacientkám nabízí. Od diagnostiky přes chirurgické výkony až po navazující onkologickou léčbu v jednom areálu. Do Růžového října se zapojili i zaměstnanci zdravotnického zařízení. Fotografie a další podrobnosti najdete na webu i sociálních sítích nemocnice.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A abychom to měli kompletní, jdeme na počasí. V noci na Vysočině teplota spadne na 6 až 3 stupně. Místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. Postupně se bude ale oteplovat. Dorazit mají taky přehánky a déšť. A provázet nás budou i po ránu. Odpoledne už ale pršet nemá. A teplota se dostane až k 17 stupňům.
2: Celý den si makal. Teď je řada na nás. Hit Radio Vysočina tě vezme z práce domů. Odpolední show toho nejkrásnějšího kraje je tady.
7: Ano, i po 17. hodině pokračujeme dál a to už jenom v jednom, protože Marek se zase loučí a míří domů.
0: Marek to zvládne tady, ale společně s váma, tak mu můžete dělat společnost.
7: Ano, tak šťastnou cestu domů, užívej večera.
0: Děkuju, zase zítra, pa.
7: No a my, jak už jsem říkal, pokračujeme dál. David Guetta, tedy Swim, Stones and I, nebo právě teď Green Day, to jsou další hity po 17. hodině a mrkneme třeba, že i na dlouhodobou předpověď počasí.

David Guetta, tedy Swims a Townsend I na Hit Radio, Vysočina 17 hodin, 11 minut k tomu. Představte si, že přiletíte z dovolené, jdete přes celní kontrolu a celník se na vás podívá a řekne si, sakra, tady něco nesedí. A teď nemyslím jako údaje v pasu, jo. Přesně tohle se stalo na letišti v Miami jednomu Kubánci, který se pokusil propašovat do Spojených států 10 živých ptáků. A schoval je do speciálních tubusů všitých do spodního prádla. No prostě měl ty ptáky ve spodním prádle. Celníkům se to nezdálo, jako on byl nervózní, celý to jeho chování, taky si všimli poněkud nevysvětlitelné boule v oblasti pánve, tedy abnormálně velké boule. Při osobní prohlídce pak objevili 8 kubánek dvoubarvých a 2 papežníky modré. Kubánek, to je opravdu, to jsou jako ptáci, jo. Muž tvrdil, že si ptáky přivezl pro vlastní potřebu. Co s nimi plánoval dělat, to už je samozřejmě jiná otázka. Každopádně se to celý samozřejmě nepovedlo, to pašování mu zhatili a ptáci, Kubánce zabásli a ptáci ty vyrazili bezpečnější cestou zase zpátky tam, odkud přišli. Ale tohle je story, to prostě ani jako snad život nevymyslí. R.E.M. nebo Lady Gaga na Hit Radio Vysočina právě teď.

Rádiu Vysočina po čtvrt na šest, tak ráno kosa už i škrábem, ale meteorologové slibují, že se blíží oteplení, potom chladnějším tedy začátku týdne. Opět přijde sluníčko a dokonce bude prý až 18 stupňů. Já tady koukám na tu dlouhodobější předpověď, vidím, že pátek ten by měl být moc pěkný. Celkem teplo by mělo být taky zítra, ale jsem tam s nějakou i jako přeháňkou. Sobota a neděle. A bude spíš zase polojasná, teploty okolo 14 stupňů, ale dlouhodobě i ten příští týden, i když co bude příští týden, ale příští týden vypadá taky nadějně jasno, polojasno, teploty okolo 15 stupňů, takže to vypadá, že i nadále si budeme užívat, řekněme, takového příjemného podzimního počasí. Za chvilku užíváme další hity. Kato a John nebo Tereza Mašková.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
2: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

John na Hit Rádiu Vysočina krátce po půl šesté, no a dnešní 18. hodinou další Hit Rádio Klasik, opět nabité hity 80. 90. a milénia. A tady koukám, zase se kochám hudebně, Snap a Cranberries a Erasure a Black Eyed Peas a J.A.R. a Bryan Adams a mnohem, mnohem více, třeba i Crazy Town, který si dáme právě teď, tak zazní v rámci Hit Rádia Klasik. Tak si to nenechte ujít už za necelou půl hodinku.

0: Matěj Perry na Hit Rádiu Vysočina před 6:15 a hlásí se nám naše Market na lince řidičů.
1: Krásný den, hlásí se řidička Markéta a pozor na obchvatu Jihlavy směrem na Prtnici, kde policisté pomáhají a chrání s radarem. Tak jezděte opatrně, dobře dojďte, šťastnou cestu všem, ahoj.
0: Děkujeme za dopravní info, i vy ostatní můžete používat náš WhatsApp hlasovkou jednoduše namluvit právě i tu dopravní informaci na naše číslo 725 44 38 37. Šťastnou cestu, za chvilku už Miraj.
2: Hit Radio.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, z MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Někdo si zlepší náladu kávou a někdo pivem. A někdo tím, že zapne Hit Radio Vysočina. Naše odpolední show je zpátky.

Cyrus na Hit Radio, Vysočina za 10 minut, 18 hodin, celá ta deska je super, tohle hit bass, Percus. Mare Grande se loučí, mějte se krásně, užijte úterního podvečera a zítra ve 3 od Paz Market zase se budeme těšit. Tady už Disturbed, ahoj. Hello.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a počítejte s uzavírkou na Pelřimovsku mezi Včelničkou a Černovicemi. Tam probíhají stavební práce a komunikace je tam zcela uzavřená, tak je potřeba volit jinou cestu. Hlavně šťastnou cestu a kdyby cokoliv vaše dopravní info posílete hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Objevte Tylo podlahy v novém showroomu v Jihlavě na Pávovské. Podlahy Tylo, kvalitní rakouské podlahy. Podlahytylo.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Výsledky víkendových obecních voleb byly dnes odpoledne vyhlášeny ve sbírce zákonů spolu se sdělením o zvolení 5 senátorů už v prvním kole. Od zítřka do pátku 23. října plyne lhůta, kdy bude možné regulérnost průběhu a výsledků napadnout u správních soudů. Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli v létě kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Jednoho z řidičů se podařilo zadržet přímo ve chvíli, kdy náklad vysypával. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a jsou k němu sfalšované doklady. Odpad bude vrácen do zahraničí a případem se dál zabývá policie. Rybáři na jihu Čech odkládají kvůli suchu výlovy na listopad. Výjimkou je rybník Kaňov u Třeboně, kde zatáhli sítě tento týden. Nedostatek vody je znát i na sádkách. Většinu podzimních výlovů proto rybáři posunuli o 3 týdny. Stovky lidí v Hongkongu stály ve frontě, aby si prohlédli obraz kaštanové stromy v květu Vincenta van Gogha. Veřejnosti byl nepřístupný více než 60 let. Dílo bude 18. listopadu vydraženo v New Yorku. Jeho cena by podle odhadu mohla dosáhnout na 4 miliardy korun, což by znamenalo aukční rekord za jeho dílo.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za měděné izolované dráty a kabely 90 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Postupně zataženo v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku místy občasný déšť a během noci oteplování. Ranní teploty v Čechách 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě kolem 5 stupňů a méně. Zítra pak proměnlivá oblačnost, místy přehánky, nejvyšší teploty o 14 až 18 stupňů a mírný severozápadní vítr.
6: Krásný večer, 2 minuty po 6. hodině, s vámi Kateřina Pechová a doufám, že máte za sebou příjemné úterý a hlavně dost sil na to nejlepší z 80., 90. a milénia. Startujeme právě teď a to společně s Erasure.

Cranberry s námi v éteru Hit Radio, přeju krásný večer. No a zdravíme do stojícího Brna. Ano, v Brně den po volbách skolabovala doprava. To je prostě tak, jo, čeká se s těma nepříjemnostma až na poslední chvíli, no a pak jich je ale strašně moc, že jo. Mně se na té celé situaci nejvíc líbilo vyjádření brněnského ředitele nebo šéfa ředitelství silnic a dálnic, který řekl, že je sám zvědavý, kudy lidi pojedou. Což prostě chcete slyšet od někoho, kdo to má více méně na starost, jo. Takže pokud právě teď stojíte v koloně, tak držím pěsti, mám k tomu ty nejlepší hity, jo, takže to vám trošku zpříjemníme, co jsem tak dneska pochopila, tak třeba dokonce budoucí primátor šel na koaliční jednání pěšky, tak vidíte to, no, dotýká se to úplně všech, ale myslím si, že vás to asi moc neuklidnilo. Třeba pomůže Enrique Iglesias. Would you dance?

Caught in the Act. To jsou Love is Everywhere, k tomu posloucháte Hit Radio. Krásný úterní večer, 18.18, krásný čas. Jo, doufám, že už jste doma. Vy, co jste ještě na cestách, případně vy, co jste v práci, tak hlavně, ať vám to utíká. Nenechte se vystresovat, jo. Teď už je druhý den pracovního týdne a ono se to nasčítá. Jo, ono se to vůbec nezdá, ale nasčítá se to. Tak doufám, že zvládáte s úsměvem na rtech. No a samozřejmě k tomu pokračujeme v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Čeká nás Bryan Adams, čekají nás Black Eyed Peas a taky tohle, to určitě znáte. Desireless a Voyage, Voyage, už za chvilku douší.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a

0: Brian Adams na romantické vlně, posloucháte Hit Radio. A možná si pamatujete, jak byl vykraden Louvre. Jo? Pařížský Louvre, no protože jednoduše heslo ke kamerám bylo Louvre. Což my ajťáci samozřejmě dobře víme, že je blbost, jo. Tak pozor, může být i hůř, ačkoliv bychom to asi netypli. Tak prosím vás, v dánský registr obyvatel teď čelí úniku dat 8,8 milionů lidí. Víte, jaký měli heslo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já bych chtěla říct, že moje babička má lepší hesla. Jak se to může stát u takhle zásadní věci a instituce, nevím. Jo, asi chyběly na počítačové gramotnosti, tak prosím vás, vy, co máte tohle heslo, pozor, očividně už je to uniklý heslo, tak si ho radši změňte. Jo, posílám je AR.
1: Rytmus.

holky jsou levý. Šetřivý táta to neví, to klasy na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu, s kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Eurythmics When Tomorrow Comes. Posloucháte Hit Radio. Mimochodem tomuhle songu je letos 40 let. Toto uteklo, co? Tak vy, co slavíte taky krásných kulatých 40 letos, tak ano, jste stejně mladí, zářiví a neoposlouchaní právě jako song When Tomorrow Comes. Musíte si to jako říct hezky, jo? Žádný stáří. Ne, ještě máte minimálně 40 let do stáří. Přísahám. Přísahám a co taky přísahám je, že i za chvíli nás čekají skvělý hity. Mimochodem, pamatujete si někdo tenhle song? Výborný, když se potřebujete naučit počítat německy. Moudou a Ein, zwei, Polizei. Už za chvilku. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
2: Drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht.

Impéria a Atlantis. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. A pojďme si říct, že u spousty filmů je pro nás prostě důležitý i soundtrack, jo? I u spousty seriálů, hele, kdo neslyšel nikdy soundtrack Přátel nebo Gilmorek, víme, jo? No a u těch filmů mi to přijde možná ještě významnější. A jeden takový konkrétní film mám na mysli, protože Who You Gonna Call? Ghostbusters. To si asi pamatujeme úplně všichni. Ano, původní Krotitelé duchů z roku 1984 vznikl k tomu legendární soundtrack od Raye Parkera Juniora Ghostbusters. Jasná věc. Doporučuju, teď navíc, že blíží se Halloween, si to potom i pustit, celý ten film, protože já jsem to udělala nedávno a byl to geniální nostalgický návrat do dětství. No a abych vás tam přenesla aspoň částečně, tak si dáme aspoň ten song, co říkáte. Ghostbusters, právě teď.

Barry White. To je prostě král. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, máme 7:45, dobře, minutu po čtvrt, kdybyste to někdo chtěli přesně, jo. Prosím vás, opět mě zajímá jedna jediná věc, respektive, já jsem dneska se ptala na Instagramu lidí, jestli už topěj, jo, pač nám to prostě jde k nule. A pokud náhodou se trošku stydíte za to, že už topíte, tak buďte v pohodě, protože většina lidí už fakt k tomuhle kroku přistoupila. Takže úplně v pohodě. Žádný stres, no prostě nechcete zmrznout, no, nechcete nastydnout, no. Hele, nepřehánějte to s tím topením, víme, ale jinak, že normálně udělejte teplíčko. A zvlášť takhle večer, jak se člověk zachumlá, že jo, přijde domů z té kosy, vezme si třeba deku, jo, možná nějaký teplej nápoj a k tomu to nejlepší pro vaše uši. A to samozřejmě umíme, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvíli Sandra, Clue nebo Dr. Dre a Snoop Dogg.

Snoop Dogg s námi na Hit Radio. Hezký večer. Prosím vás, sbírali jste někdo Pokémon kartičky? Já se přiznám, že kdysi dávno, jo? Dokonce jsme měli speciální album, měli jsme i takový ty měnící s bráchou. Velká věc. Jeden čas to prostě bylo naprosto zásadní. No a pokud jste opravdu toužili potom mít je všechny, jo, gareke zemo, tak máte možnost. Sběratel Pokémon kartiček, známý jako King Pokémon, teď totiž prodává svoji gigantickou sbírku za krásnou miliardu. Hele, pohoda, no, tak se složíte třeba celý město. Můžete to třeba vystavit, jo, muzeum, muzeum Pokémonů. Jak by to bylo hezký. No tak dobře, možná si tuhle nabídku necháte ujít. Co si nenechte ujít? To je mistr.

0: Hanna Narama s námi na Hit Radio. Krásný večer. Díky, že i dnešní večer trávíte s námi, jsme za to moc rádi samozřejmě a doufám, že si užíváte všechny ty songy z 80., 90. a milénia. Já slibuju, přísahám, že skvělý, naprosto skvělý, to bude i za chvilku. Hele, Boston, One in a Million, romantika jak blázen, jo. Tiffany, I think we're alone now. A taky tahle legendární věc. Kung Fu Fighting, Bastup a Karl Douglas už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Business a Peace of My Life. Posloucháte Hit Radio. Mám tady naprosto skvělý příběh. Prosím vás, tatínkové, cením kreativitu. Jo. Jednoho tatínka v zahraničí teď vykázali ze stadionu. A prosím vás, vykázali ho proto, ne že by se třeba špatně staral o svý děti, to vůbec ne. Oni ho vykázali proto, že sebou měl takový ten dvojitý kočárek pro dvojčata, jo, nebo dvě malé děti, a měl ho ale plnej 48 piv a žádných dětí. On sebou neměl děti, jo, ty na ten zápas nevzal, za to si sebou vzal 48 piv a propašovali tímhle kočárkem dovnitř. Hele, jako takhle, strategie a pokus, výborný, jo, 10 z 10. To, že to neklaplo, to mě samozřejmě moc mrzí. Pánové, aspoň vidíte, že tudy cesta nevede. Kudy ale určitě vede, to je společně s Davidem Bowiem.

Justin v éteru Hit Rádia. Hezký večer. A samozřejmě krásné úterý, ačkoliv teploty už se chýlí k nule. První sníh už taky máme, tak doufám, že i tak máte úterý s dobrou náladou a samozřejmě doufám, že pomáhá i to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvíli Ice MC, taky Mike Oldfield, anebo... Skupina Blue a All Rise už za chvilku do vašich uší.

Slíbení Blue v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. Prosím vás, co nedělat na horách? Mně přijde, že tohle téma, já jsem se upřímně myslela, že už je vyčerpaný. Jo, jako takový to, nechoďte na hory v žabkách. Nebo nechoďte obecně málo oblečený na hory. Protože prostě pak vás zachraňuje horská služba, že jo? Tak prosím vás, vždycky se to dá očividně trumfnout. Máme tady jednoho Poláka, který se vydal k zelenému plesu ve Vysokých Tatrách, a to na elektrické jednokolce. Nechám vás to zpracovat. Jo, to je takový to v podstatě jenom kolečko elektrický. Takže zastavoval samozřejmě spoustu návštěvníků ostatních, opakovaně mu museli ustupovat, on se jich neustále ptal na terén. No co myslíš, kámo, jaký je tam asi terén? Asi nedobrý na elektrickou jednokolku, že jo? Údajně se teda dostal až k tomu zelenému plesu, tak asi gratulujem a tohle prosím nenapodobujte. Děkuju.

0: Lunatici a Máma. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Blíží se nám 9:00, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek večera a přeju, ať do středy vykročíte pravou nohou. Za chvilku třeba Europe, taky Elton John, a nebo tahle legenda. Za mě jeden z nejlepších songů, co kdy Gwen Stefani udělala. Tak si ho užijte, mějte se hezky a ahoj. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio Vysočina.
1: Happy birthday.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

스노와진별내우주가넌다른세상을만들어주는걸너는내별이잖아예후주니까지금매시련도결국